0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nevyplní přání premiéra. Macinka se omluvil a Koubek končí u fotbalového nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Zdůraznil, že účast je o ústavní a pracovní povinností. Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se po zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Mě to osobně velice mrzí. Já určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že dojde k nějaké třeba diskuzi, nebo byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo a bez ohledu na to, co dnes řešila vláda, nebo tak myslím, že je to škoda, mě to opravdu mrzí. Doplácí na to Strážnice jako město, doplácí na to i ten festival a tedy bych se za ty turbulence a za tu neúplně asi chtěnou nebo určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
1: O tu, který se živnostníkům, kteří platí takzvané paušální daně, snižují měsíční zálohy. A to o 822 koruny. Je to důsledek snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň.
3: Na paušální daně od začátku prázdnin živnostníci, kteří se k ním přihlásili, zaplatí tedy 9 162 koruny. Snížení se navíc uplatňuje i zpětně od začátku roku. Přeplatek za první pololetí si tak můžou živnostníci odečíst z nadcházejících zálohových plateb anebo o něj požádat po skončení roku. Živnostníkům, kteří paušální daně využívali od začátku roku, zároveň vznikly přeplatek 4 932 koruny. V prvním pásmu paušální daně bylo na počátku roku zhruba 120 000 živnostníků. Hladě Jakub, Frekvence 1.
1: Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jean Carrollové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud odmítl případ projednat, čím zůstává v platnosti verdikt poroty. Podle něhož musí Trump zaplatit 5 milionů dolarů. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla údajná mediální kampaně. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. K večeru očekáváme přejánky a četnější i silnější bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nevyhoví přání premiéra Babiše. Voda zaplavila ulice v Jihlavě a trenér Koubek skončil u nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku a zdůraznila, že účast je její ústavní a pracovní povinností.
2: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Začátkem prázdnin si mnozí z Čechů plánují výlet na některou z našich řek. Odborníci ale doporučují počkat minimálně do půlky tohoto týdne, až do zní bouřky, které nás brzo čekají. Podrobnosti má meteoroložka Dagmar Honsová.
3: Tak na většině území Česka je sízdnost zatím dobrá, a to alespoň v některých úsecích. Nicméně v nejbližších třech dnech rozhodně nedoporučujeme, abyste se na řeku vydávali, protože očekáváme místy i velmi silné bouřky, které budou doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě 50 a více milimetrů. To znamená, že hrozí nejenom blesky, ale také lokální velmi výrazné rozvodnění.
1: A voda právě zaplavila při bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadaných stromů. Ty zastavili provoz železnice. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet rovněž hasiči v Královéhradeckém kraji. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahovali záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Jeden člověk byl v kritickém stavu resuscitován. Český tým hasičů, statiků a kinologů SEPSI pokračuje ve Venezuele v systematickém průzkumu budov zřícených a poškozených při nedávném ničivém zemětřesení. Pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů, spolupracují s venezuelskými úřady a prověřují typy od místních obyvatel. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa končí u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla také údajná mediální kampaň.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Večer čekáme přehánky, bouřky četnější je také silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nevyplní přání premiéra. Vacinka se omluvil a Koubek končí u fotbalového nároďáku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v živém vysílání na Facebooku. Zdůraznil, že účast je o ústavní a pracovní povinností. Prezident zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se po zasedání vlády omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Mě to osobně velice mrzí. Já určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že dojde k nějaké třeba diskuzi, nebo byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tedy nestalo a bez ohledu na to, co dnes řešila vláda, nebo tak myslím, že je to škoda, mě to opravdu mrzí. Doplácí na to Strážnice jako město, doplácí na to i ten festival a tedy bych se za ty turbulence a za tu neúplně asi chtěnou nebo určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
1: O tu, který se živnostníkům, kteří platí takzvané paušální daně, snižují měsíční zálohy. A to o 822 koruny. Je to důsledek snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň.
3: Na paušální daně od začátku prázdnin živnostníci, kteří se k ním přihlásili, zaplatí tedy 9 162 koruny. Snížení se navíc uplatňuje i zpětně od začátku roku. Přeplatek za první pololetí si tak můžou živnostníci odečíst z nadcházejících zálohových plateb anebo o něj požádat po skončení roku. Živnostníkům, kteří paušální daň využívali od začátku roku, zároveň vznikly přeplatek 4 932 koruny. V prvním pásmu paušální daně bylo na počátku roku zhruba 120 000 živnostníků. Hladě Jakub, Frekvence 1.
1: Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit rozsudek za sexuální napadení a pomluvu novinářky Elizabeth Jane Carrollové u amerického nejvyššího soudu neuspěla. Soud odmítl případ projednat, čím zůstává v platnosti verdikt poroty. Podle něhož musí Trump zaplatit 5 milionů dolarů. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla údajná mediální kampaně. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. K večeru očekáváme přejánky a četnější i silnější bouřky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A přejeme hezké ráno, je to Lucie Černá.
2: Je to tak, dobré ráno a jsou tu zprávy. Dnes končí zbraňová amnestie. Němci i Nizozemci na mistrovství světa překvapivě končí. Tunel Libouchec na D8 je ve směru na Německo zavřený. Dnes končí v Česku zbraňová amnestie. Ta umožňuje beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, hlavní části zbraní, střelivo a nebo munici. Mluvčí policejního prezidia Iveta Brodská Frekvenci 1 řekla, že některé zbraně si lze potom nechat i legálně.
3: Lidé mohou zbraň beztrestně odevzdat ještě dnes, tedy do konce června. Tento omezený termín slouží k tomu, aby lidé mohli beztrestně legalizovat zbraně, které například naleznou na půdě při rekonstrukcích a drží je nelegálně. Výhodou amnestie je, že po provedeném zkoumání si o zbraň majitele mohou požádat, ale platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění.
2: Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v pondělí v živém vysílání na Facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Zároveň zopakoval, že o koordinaci zahraniční politiky se snažil od nástupu současného kabinetu. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Vláda navrhla zvýšení rodičáku od ledna příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat činí vždy dvojnásobek základní částky. Opoziční poslanci chtějí prosazovat zejména zavedení valorizace rodičovské a chtějí rozšířit okruh rodičů, kterých by se růst příspěvku týkal. Vládní novela předpokládá zvýšení pro rodiče dětí narozených po 1. lednu roku 2027. Na železniční trati u stanice Brno-Chrlice dnes brzy ráno srazil osobní vlak člověka. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz. Ke srážce došlo kolem 4. ráno mezi stanicemi Sokolnice, Telnice a Brno-Chrlice. Omezení provozu se dotklo asi 6 osobních vlaků. V domě v centru Monaka vybuchla večer po domácku vyrobená bomba, která kriticky zranila 2 lidi, včetně ukrajinského oligarchy. Lehčí zranění utrpělo také jedno dítě. Policie ve Středomořském knížectví i ve Francii po strůjci útoku pátra je stále na útěku. Záběry z bezpečnostních kamer ukázaly postavu muže, který krátce před explozí do vchodu domu položil batoh, ve kterém patrně byla bomba. Němečtí i nizozemští fotbalisté na mistrovství světa překvapivě končí. Vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Němci podlehli Paraguayi na penalty 3-4. Nizozemsko zase 2-3 na penalty prohrálo s Marokem. Brazílie pak v úvodním kole vyřazovací fáze zdolala po obratu 2-1 Japonsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dneska bude většinou oblačno, slunce si užijí lidé jen na jihovýchodě republiky. Odpoledne se pak opět objeví od západu přehánky a bouřky. Večer budou od jihozápadu opět četnější a velmi silné. Teploty se budou pohybovat znova v širokém rozptylu. Na západě budem dnes kolem 25 a na jihovýchodě až 630 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A tunel Libouchec je v tuto chvíli zavřený.
4: Tunel Libouchec je na dálnici D8 na 83. kilometru ve směru na Německo uzavřen. Je to z důvodu detekce nadrozměrného vozidla. Pozor si dejte, pojedete-li po dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. U Velké Bíteše na 162. kilometru je v omezení rozházené dopravní značení. Stojí tam dvě poškozená osobní vozidla. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: A 5 minut po 6. hodině už startuje ráno a máte tu samozřejmě Lubku s Mírou.
1: Přejeme vám hezké ráno, no tak prázdniny už se nám pomalu krátí. A už se blíží ke konci.
2: No prostě. Ale víš, že by oficiálně ještě nezačali, jo? V podstatě, kdyby nepřišlo to rozhodnutí,
1: no, vlastně,
2: tak se šlo dneska pro vysvědčení.
5: No, 20, no,
2: no, dneska se šlo pro vysvědčení, ale ne, tak máme ho doma už od pátku. Každopádně, dneska teda druhý prázdninový den. Já nevím, jak to máš ty, ale já v podstatě, i když jsem takhle dospěla, tak pořád tak nějak jako vnímám tu energii prázdnin.
1: Jo, to nám, asi to máme všichni, podle mě. Že jako jako máš radost. Jo, začaly prázdniny, přitom se vlastně nic nemění. Je ti vedro, v MHDčku, půlka lidí páchne.
2: Chodíš do práce, no, že do práce, jo, že ráno vstáváš prostě stále 4:40.
1: Nemáš kam dát ty děti, že jo, teď jako utrácíš spoustu peněz.
2: Děti už se dají sami, jako někam se vydají.
1: Tvoje, tvoje.
2: Ale malý
1: moje taky vlastně, jsem s tímhle v pohodě. No nic, ale myslím, že to v sobě prostě máme, to máme v DNA, ty prázdniny
2: prostě zakodovaný. Prostě jo, to je zakodovaný, no.
1: Tak si je užívejte, hezké ráno.
2: Dobré jutro.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné poslední červnové ráno všem. Vítejte u horoskopů. Svátek slaví Šárka a Vlastimír. Gratulujeme. Dnešní úplněk v Kozorohu vám ukáže, kde máte skryté rezervy a kde byste naopak měli trochu přibrzdit a ubrat. Je jisté, že budete vše velmi silně a intenzivně prožívat. Co čeká raky? Dnes je třeba obzvlášť dbát na harmonii duše. Aspekty vás můžou svádět do světa iluzí a můžete pak vnímat realitu poněkud zkresleně. Lvi, události se rozběhnou velmi rychle. V lásce vás čeká trochu zahřívací kolo. Pozor na prchlivost a vztahovačnost. Panny, rušnější den vystřídá příjemnější noc. Zažehnete plamínek lásky tam, kde pohasíná. Váhy, vaše planetární konstelace je příznivá za předpokladu, že budete sázet na jistotu. V opačném případě si totiž zaděláte na problém. Štíři, dnešek může být ve znamení zvláštních výkyvů. Budete se muset smířit s tím, že nemůžete mít vše, co si přejete. Střelci, vzájemné popichování a škádlení se vám stalo doslova zábavou. Jen pozor, ať to nepřeženete. Kozorozi, čeká vás poněkud náročný úplňkový den. Dnes se budete cítit pod větším tlakem. Důležité je, abyste v každé situaci zachovali chladnou hlavu. Vodnáři, mnohé věci se ukazují v příznivém světle. Slušelo by vám ale méně povídat a častěji se tulit. Ryby, zřejmě budete podléhat více citům než rozumné argumentaci. Možná právě dnes potkáte spřízněnou osobu, která ve vás vyvolá příjemné chvění. Berani, dnešek pojmete nebývale akčně, trochu ale uberte plyn. Partner by se mohl zaleknout jisker vaší energie. Býci, nejlépe se budete cítit s partnerem po svém boku. Láska může být startovní čárou pro další dny. Blíženci, vaše nepokojná duše dychtí po nových zážitcích. Radost vám udělá návštěva přátel či letního kina. Milí přátelé, události se pohrnou jedna za druhou. Bude těžké se rozhodnout, čemu dát přednost. Pro jistotu si lépe zorganizujte práci a volný čas. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Frekvence jedna s vámi, taky jedna plus jedna. Jsou tady prázdniny, já mám v hlavě jeden takový prázdninový. Asi už tady někdy zazněl, ale to nevadí, protože dobrý věci by se měly opakovat. Mm-hmm. Takže Erko, repríza, jo?
1: Ano.
0: Replay. Přijde taková větší, korpulentnější dáma do obchodu a říká prodavači: ráda bych viděla nějaké plavky, které mi budou. A on říká: no, to já taky.
1: Ten je drsnej, ale počkej, pamatuju si, a není to tak dávno, kupovala jsem plavky s babičkou, která je po operaci
0: kolene
1: a jela do lázní a hledali jsme takový taky jako speciální plavky, taky aby babičce byly, a víš, co je hrozný, zkoušet plavky s někým, kdo je po operaci kolene.
0: Mhm. To se si debilbě, vej, trošku.
1: To je. Tímhle teda zdravím babičku, já doufám, no, že neškytá. Ona už má lázně za sebou, no, a samozřejmě v plavkách dělala parádu.
0: No.
1: Ale jako to nechceš. Nechceš před tím, než jedeš do lázní, aby ti rozhejbali koleno, s kterým fakt jako nemůžeš vůbec hejbat. Seš v oberlích a v té kabince zkoušíš plavky.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 20,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybírá.

0: Krásné úterní ráno, tak ty jsi tady měl jeden dovolenkovej.
1: Plavkovej,
0: tak já zkusím taky tak trošku lehce. Dovolená, že jo, nové lásky a tak. Povídá muž ženě, se kterou se seznámil právě na dovolené. Od té doby, co jsme se poznali, málo jim, nepiju, nekouřím. To mě tak moc miluješ. Ne, ale nemám na to peníze.
1: To je hezká pravda.
2: Ráno frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: ráno, prázdniny, dny, kdy nás ze všeho nejvíc zajímá počasí.
1: To je pravda. Jak to bude vypadat v průběhu dnešního dne? Počítejte spíš s tím, že od jihozápadu nebo západu nás čekají opět bouřky a déšť. Teploty se budou pohybovat opět v širokém rozptylu na západě kolem 25 stupňů, zatímco na jihovýchodě, kde ještě pořád bude sluníčko, tak tam budou teploty až kolem 36.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
1: Teď je přesně 6:30, čas na krátké zprávy. Lucie Černá.
0: Hezké ráno, prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání v kauze usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Obžalované seniorka a zubařka si mají za předem naplánovanou vraždu odpykat 13 a 12 let vězení. Ženy tvrdí, že plnili mužovo přání odejít ze světa. Podle svých obhájců nebyly v době činu příčetné, protože na ně samozvaný léčitel přenesl své psychické bludy. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovou rezignaci. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
5: Provoz na dálnici D8 je v tunelu Libouchec ve směru na Německo již obnoven. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se došetřuje nehoda dvou osobních aut na 162. kilometru u Velké Bíteše. Místem s opatrností projedete bez zdržení. Se zdržením do 10 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od Slaného. Kolona je u letiště Ruzině. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Hezké ráno.
0: Krásné ráno. Vyskočil na mě podsadovej stan.
1: Ještě jednou.
0: Podsadovej stan.
1: Jo, takový s tím dřevem dole, jak jsme jezdili na tábory.
0: No já jsem právě tady v tom stanu nikdy nebyla. Holky moje, ty jezdili na turistáky a spali a my jsme stavěli ještě starý plátěný áčka, do kterých prostě teklo všude, oni neměli tu podsadu, že jo.
1: No i do tohohle teklo, to se nebude.
0: Jo, já vlastně jako jo, jako chápu, no. A tak já jsem stavěla starý áčka, ale ty jsi to věděl, prosím tě, že podsadový stan je český vynález?
1: To jsem nevěděl teda.
0: No.
1: To jsem nevěděl.
0: Rok 1913.
1: No. Aha.
0: Úplně poprvé první podsadové stany postavili skauti u Pelíškova mostu na Sázavě.
1: Hezky.
0: No.
1: Tak to jsem teda fakt nevěděl. A mluvíme o těch, jak má dole tu dřevěnou
0: podsadu. Dole dřevěnou podsadu a na vrchu tu plachtu, no.
1: Ale a nespala ty s něm náhodou, neplet, neko?
0: Počkej, já.
1: Na radiokempu v Sobotce.
0: Na radiokempu jsem spala.
1: Já myslím, že tam jsme je měli a v tom byly lehátka, že jo, nějaký, no.
0: Jo, no ty no,
1: tak vidíš, tak máš splněno.
0: Na to jsem úplně zapomněla.
1: Tak radiokempy samozřejmě i letos v létě. Poslouchejte pozorně naše vysílání, ať víte, kam za námi vyrazit. Máme toho hodně a myslím, že to bude hodně pozorné.
2: A Lubka Ponížilová.

0: Krásné úterní ráno. Dneska na mě vyskočila Šárka v kalendáři, tak se omlouvám. Já vím, že byla řada na tobě, ale říkala jsem si, že bych tě možná mohla překvapit jednou otázkou. A já se tě ptám, Míro, čím opila Šárka Ctirada?
1: Čím opila Šárka Ctirada, jo?
0: Aha, no a vlastně jako celou...
1: Myslíš naší Šárku, našeho Ctirada tady v rádiu, nebo...
0: To jsme mluvili nedávno o těch radiokempech, to bych nevzpomínala.
1: Dobře,
0: hele,
1: dobře.
0: Co bylo na radiokempu, to tam zůstane.
1: Čím opila? No rohlíkem to nebylo asi? Čím ho ona opila, člověče? No podle mě medovinou.
0: Myslíš, že medovinou?
1: Medovinou asi. Medovinou.
0: Myslíš, že medovinou? Co myslíte vy? Klidně pište a za chvilku správná odpověď.
2: Ráno Frekvence 1. Dělá.

0: Opilecké ráno na frekvenci 1. Taky chytrý jak rádio. Lubka přišla se zásadní otázkou s ohledem na to, že dnes v kalendáři je Šárka. Takže...
1: Jsem se tě ptala, čím Šárka opila ctirada.
0: Čím Šárka opila ctirada. To už je dávná historie, aha, zapomenutá.
1: Aha.
0: Já jsem říkal medovinou, no, nevím, co by to mohlo být ještě jinýho.
1: No byla to medovina?
0: Byla, jo.
1: Fakt to byla medovina, ale... jako to si... To si zatleskej, a nebyl to jenom ctirač, jo, byly to všichni ti chlapi, napili se z toho rohu, Šárka potom na roh zatroubila, tím dala vlastně znamení, no a bylo to.
0: Bylo to, no. Tak já jsem vycházel z toho, co se tenkrát tak asi pívávalo.
1: Jo,
0: no.
1: jasně.
0: Pivo, hrozný, který možná ani kvas říkali pivo vlastně, kvas. Myslím. Aha. No a potom byla medovina a potom asi nějak, nevím, jestli už bylo víno vlastně, to těžko říct.
1: No víno bylo, no, určitě,
0: jo.
1: To bylo.
0: No a kořalky asi blbě, no, jako, nevím.
1: Po kořalkách je prostě blbě.
0: Těžko, ale byla to medovina, já si gratuluju.
1: Přesně, velký potlesk, Míro, velký.
0: No, mám psat Čárce nějaký.
1: Naší můžeš napsat.
0: Naší?
1: No, naší Šárka, co dělá kvízy?
0: Jo, tohle, to Vrča, ne? Nepřáte, to je historka, kterou teď už vám ji musíme říct.
1: Teď ji musíme říct, ano. Máme kolegyně Šárku.
0: O který já jsem si myslel, že je Verča asi tak půl roku.
1: Nejhorší na tom bylo...
0: Až se to řešilo na nejvyšších místech, že si z ní dělám pořád legraci. Ale já jsem fakt myslel, že je to Verča. No tak Šárka, dobře.
1: Tak Šárko.
0: Teď už si to budu pamatovat.
1: Škytáš.
0: Hezké ráno.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.

ostatním na jednom z našich radiokempů. Ty už se samozřejmě rozjíždí právě úderem prázdnin, tak můžete sledovat na našem webu, koho tam můžete potkat letos. K tomu Freddie Mercury, a ten tam nebude teda.

0: za chvilku.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžkej a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak
3: to.
4: Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
9: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
10: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: Má je pro nás Lucie Černá. Hezké ráno.
12: Dobré ráno. Dnes končí zbraňová amnestie. Ministr kultury Klempíř dnes zamíří za prezidentem. Čerstvou nehodu hlásí D11 na Prahu. Dneska končí v Česku zbraňová amnestie. Ta umožňuje beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, hlavní části zbraní, střelivo anebo munici. Mluvčí policejního prezídia Iveta Brodská Frekvenci 1 řekla, že kdo ještě na něco doma narazí, měl by si pospíšit, aby z toho neměl problémy. V minulosti odevzdali lidé dokonce celý tank.
13: Pokud někdo tento termín nestihne nebo úmyslně přechovává nelegálně drženou zbraň nebo její součást, může se dopustit trestného činu nedovolené ozbrojení. Při zbraňových amnestiích se vždy setkáváme s nějakým vzácným nebo kuriózním kouskem. Při poslední zbraňové amnestii asi nejvíce rezonoval tank odevzdaný na Královéhradecku. Letos byl třeba vzácný kousek odevzdán v jižních Čechách. Zbraň VG-45 si majitel ohodnotil na 1 milion korun.
12: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem jejich jednání budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Dopoledne pak prezident na hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání v kauze usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Obžalované seniorka a zubařka si mají za předem naplánovanou vraždu odpykat 13 a 12 let vězení. Ženy tvrdí, že plnili mužovo přání odejít ze světa. Podle svých obhájců nebyly v době činu příčetné, protože na ně samozvaný léčitel přenesl své psychické bludy. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného a předloha o zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firm. Představitelé Íránu a Spojených států se dnes setkají v kataruském Dauhá na žádost Teheránu. Uvedl to americký prezident Donald Trump. Schůzky se zúčastní Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Na okraji jednání na vysoké úrovni se podle nich uskuteční technická jednání. Němečtí i nizozemští fotbalisté na mistrovství světa překvapivě končí. Vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Němci podlehli Paraguaji na penalty 3-4. Nizozemsko zase 2-3 na penalty prohrálo s Marokem. Brazílie pak v úvodním kole vyřazovací fáze zdolala po obratu 2-1 Japonsko.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
12: Dneska bude většinou oblačno, slunce, polojasno až skoro jasno si užijí lidé jen na jihovýchodě území. Odpoledne se pak opět objeví od západu přehánky a bouřky. Večer budou od jihozápadu četnější a opět velmi silné. Teploty se budou pohybovat i dnes v širokém rozptylu. Na západě bude kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
12: A čerstvou nehodu hlásí D11 na Prahu.
0: Na dálnici D11 se stala nehoda osobního auta s nákladním v připojovacím pruhu na 41. kilometru ve směru z Hradce do Prahy. Kolona před nehodou je 2-kilometrová a zdržení je na 15 minut. S hustým provozem počítejte na Pražském okruhu ve směru od D1 k letišti. Zpomaluje se za sjezdem na Barrandov. Se zdržením okolo 10 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od Slaného. Kolona u letiště Ruzyně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
12: A i po zprávách v 7 pokračují na frekvenci 1 Míra s Lubkou.
11: Ale pokračujeme dál. Hezké ráno vám přejeme z frekvence 1.
14: Krásné ráno. Teď se prosím vás podívejte do peněženky nebo do dokladovky.
11: Tam se nemusím koukat, vím, že tam nic není.
14: No. Měl bys tam mít aspoň občanku.
11: Občanku tam mám.
14: Nebo kde nosíš občanku?
11: Občanku v peněžence, no. Já mám všechno v peněžence, až jí ztratím, tak jsem vyřízený.
14: Já už to taky nosím všechno v peněžence. Byla taková doba, kdy byly ty dokladovky, že jo, to byla knížečka,
11: jo.
14: Ještě na ní bylo napsáno doklady, aby když tě někdo jako okrádá, aby přesně měl jistotu,
11: co,
14: co bere. Ale prosím vás, přátelé, všechny doklady vydané před 30. červnem roku 2000 končí 2. srpna. Jsou to knížky, lamina. Mě totiž překvapilo, že je pořád někteří mají.
11: Já tu jsem knížečku. Měla
14: knížečku
11: a já ji miloval úplně.
14: Měl jsi?
11: Neměl, právě že jsem ji neměl. Sestřenka, která byla o rok a půl starší, tak ji ještě měla.
14: Já jsem ji taky měla, hnědou.
11: Hnědou právě, hnusnou hnědou, no. Ta červená komunistická byla lepší. Ta hnědá už byla taková divná. No tak jako, hele, vlastně to vychází.
14: To vychází, no asi jako sestřenka.
11: No.
14: Dokonce si pamatuju i tu zalaminovanou občanku. Tu jsi měl, ale už taky
11: to
14: ne.
11: To jsem měl, no.
14: A tam, víš, co na ní bylo hroznýho, to se ti určitě taky stalo. Oni se rozlepovali ty rohy.
11: Ty kraje, no. Já s ním rozžvejklou strašně, no.
14: Jo. Víš, co jsem dělala?
11: Ne.
14: Já jsem je spékala žehličkou.
11: Fakt, jo, zpátky zase.
14: No, protože jsem se bála, že to je... Někdo mi jednou řekl, že to je za strašnou pokutu, když se na to přijde, že to máš takhle rozlepený.
11: A ty jsi tomu věřila.
14: Tak a tak jsem žehlila.
11: No, žehlila, no. Tak, hezké ráno.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi, tak řešili jsme tady občanky, trošku se nám logicky rozjela diskuze. Mimochodem teda, abychom to připomněli, všechny doklady vydané před rokem 2000.
1: Před 30. červnem.
0: Končí teďka v létě, jo?
1: Přesně, 2. srpna, takže to si zkontrolujte. Ale jinak, teda píšete nám, co se vám stalo s propadlými doklady. Já taky teda. Já se musím taky přiznat, já mám svůj řidičák. Mm-hmm. Já mám svůj řidičák. Jezdila jsem s propadlým řidičákem víc než rok, protože jsem byla takový ten čerstvý řidič, jo, a pořád jsem si říkala, dítě, to nedávno, co jsem si dělala ten řidičák. A seděli jsme s kamarádama v hospodě a kamarád mi říká, ty jo, ty už to máš taky tak 10 let, ne, ten řidičák. A já, ne, to je blbost, přece nemám řidičák už 10 let. Mm-hmm. A bavili jsme se o tom, říkám, já se můžu podívat, jo, teď jsem vytáhla ten řidičák. A zjistila jsem, že ho mám víc než rok. Mm-hmm. Víc než rok propadlej řidičák. Tak to bylo teda jako dost... A že jo, druhý den ráno se bojíš jít do práce, protože no. Přesně, víš, že máš propadlej řidičák a někdo tě chytí.
0: Když měla Lubka propadlou asi půl roku technickou a já jsem se na to kouk a říkám, víš, že máš propadlou technickou? No ne, nekecej, a hned druhý den chytli.
1: No, ty jo.
0: To, tak jako, to je takovej zákon, jako no. Já měl propadlou občanku, kterou jsem... Tyjo, jak to bylo? Neměl jsem sebou řidičák a měl jsem propadlou občanku a chytli mě v Německu.
1: Ty vogo.
0: Já jsem fakt myslel, že dostanu trest smrti v tu chvíli, jak byli jako extrémně nepříjemný. A potom jsem měl ještě propadlej pas, když jsem odlítal do Thajska, to taky byla hezká historka, pojďme se k tomu nebe. Už se nechcem nikdy vracet tam, kde nám bylo mizerně.
1: Přesně, krásné ráno.

0: krásné úterní ráno, tak skáče nám to pomaličku, za to jistě. 19,5 tisíce už je v posledním slově, vy právě teď voláte na číslo 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: No a pokud se nezadaří, jaká s oblibou, říkám už takhle dopředu, bude tam 20 tisíc korun, to už jsou moc hezké peníze a za to už by kus dovolené taky bylo. Tak ještě jednou tady připomínáme 257 403 devítky, číslo, na které teď voláte. Koho tam máme? Hezké ráno, zdravíme.
4: Dobré ráno, tady Květa Zupínová.
3: Květi, moc vás zdravíme, přejeme hezké ráno. Pojďme rovnou na tu větu, kterou nám tady nechal Pepa Vrtal, tedy fotr na tripu, zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Já bych řekla vařič.
3: Pardon, ještě jednou.
4: Vařič.
3: Zkusme vařič. Hrajeme o 19,5 tisíce korun.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to vařič. Není. Je to, nedá se nic dělat. Tak zase příště, počkejte, až tam bude víc peněz, jo? Mějte se krásně, naslyšenou, moc vás zdravíme. No ale vlastně díky Květě a vařiči se dostáváme na tuhle krásnou část. Tedy 20 tisíc korun, o které hrajeme ještě jednou dnes ráno.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
7: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
6: Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíny.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok

0: Za minutu bude půl osmé, přejeme hezké ráno, jak to bude dnes s počasím. Opět se objeví bouřky, přeháňky, déšť od západu, kde budou také nižší teploty kolem 29 stupňů. Tepleji potom bude na jihovýchodě republiky, kde bude ještě také svítit sluníčko. Tam můžou teploty být stále až ke 40 stupňům.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
0: Teď je přesně půl osmé, čas na krátké zprávy. Lucie Černá.
3: Dobré ráno, prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v pondělí v živém vysílání na Facebooku. Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní a pracovní povinností. Pokud by se právě teď konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO z 35,5% hlasů. STAN by získalo 14,5% a ODS 12%. V dolní parlamentní komoře by byly i SPD a Piráti. Motoristé nikoliv. Vyplývá to z květnového modelu agentury Median. V domě centru Monaka vybuchla večer po domácku vyrobená bomba, která kriticky zranila dva lidi, včetně ukrajinského oligarchy. Lehčí zranění utrpělo také jedno dítě. Policie ve Středomořském knížectví i ve Francii po strůjci útoku pátrá. Je stále na útěku. Anaheim hledá nového kapitána, toho současného českého obránce Radka Guda se totiž Dax vyměnili za kanadského útočníka Greera. 36-letý back, kterému v Anaheimu po sezóně skončila smlouva, by se měl vrátit na Floridu. Zítra se ale Guda může stát takzvaným nechráněným volným hráčem.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
3: A problémy čekejte na D11.
5: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu. Na 41. kilometru se střetlo nákladní auto s osobním v připojovacím pruhu. Na 44. kilometru se zpomaluje do kolony a zdržení 10 minut. A 20 minut se zdržíte v nesouvislé koloně na D1 od Vyškova na Brno. Do první kolony se zpomaluje na 212. kilometru. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Dobré ráno vám přejeme, hezké úterní ráno tedy.
3: Krásné ranko.
0: Dnes tady řešíme doklady, se nám rozjela taková celkem vášnivá diskuze. Já si vybavu, že jsem jednou našel řidičák, když mi bylo, asi nevím, 13 třeba, jo. Nebo tak něco, u nás jezdili ze Svazarmu na cvičáku na terénních motorkách a já jsem našel tenkrát papíry. Jo, úplně si asi nespomenu, jak se přesně jmenoval ten člověk už, jo. Ale ten řidičák jsem sebou potom nosil, jakože je můj, přitom ten člověk byl vysoký, hubený, měl na hlavě kudrnatej drn, jako. No a říkal jsem si, kdyby mě třeba někdy chytli na kole, jak jedu, tak jim ukážu, že mám řidičák na motorku, jako. Víš, takhle, jak přemýšlej děti.
3: A přijdu o něj.
0: No, takhle debilně přemýšlej. A fakt mi bylo asi třeba 13.
3: Tyjo.
0: A potom jsem začal jezdit na motorce a bylo mi třeba 20, to znamená 8.
3: A pořád na tohle ten řidičák,
0: ne,
3: jo?
0: Už na svůj. A třeba o 10 let později jsem přijel do servisu s motorkou, tenkrát v Liberci na Pešti nahoře. Vlez jsem dovnitř a tam pracoval ten člověk, jehož řidičák jsem měl.
3: Ne.
0: No, tak jsem ho vrátil s úsměvem.
3: Fakt, že ho měl celou dobu u sebe.
0: No, měl jsem ho doma, no, tak jsem tam pak dovez, jakože sranda.
3: Tak to je hustý, to je hustý.
0: Taky věci se stávají v životě.
3: Ano, kruh se uzavírá.
0: Hezké ráno.
1: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: krásné úterní ráno. I dneska Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo, osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak je to nejenom úžasná kombinace, ale jste tady správně. V restauracích a barech označených samolepkou Food Marks si můžete užít fotbalovou atmosféru a navíc soutěžit o skvělé ceny.
1: To je samozřejmě pravda, my z toho důvodu voláme taky našeho kolegu Tomáše Fílu, aby nám trošku přiblížil, kam dnes tedy vyráží a kam si pro tohle osvěžení s hromadou dalších dárků můžete dnes dojít. Hezké ráno, Tomé.
2: Ale krásné dobré ráno vám přeji i našim posluchačům. Tak hele, opět platí ta stará známá písnička 10.00. Vezu s sebou sluneční brýle, voucher do restaurace City Food Max, plážovou osvíčku, plážovou tašku a samozřejmě platnou nápojů Coca-Cola. A dneska se sejdeme na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, pak tady máme ještě takový ty mírový náměstí, to jsou asi dvě nejrozšířenější náměstí v republice.
1: No.
2: Takže dneska jedeme na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v 10.00 a jedeme do Veselí nad Lužnicí.
1: No a tam to bude určitě veselý. Mimochodem, když tady zmiňuješ ty náměstí, všiml sis, že vlastně nejčastější označení náměstí je podle těch nejkrásnějších jmen, tedy podle mého Mírové a podle tvého Tomáše, no a pak nějakýho Masaryka, to už bych neřešil, jo? Ale všímáš si toho, jo? Že to je vždycky podle nás.
2: Hele, není to náhoda. To není náhoda.
1: Takže dneska tedy Veselí nad Lužnicí 10.00 a přímo na náměstí čekáš a zprostředkuješ nám atmosféru.
2: Bude to přesně tak. Se to vědem, já se budu moc těšit a vám všem přeju krásný ráno, tak ahoj.
1: Ahoj, hezké ráno, jinak připomínáme mapu podniku Food Marks, najdete v aplikaci Koukep nebo na stránkách Coca-Cola. Stačí si vlastně objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Koukep. A pozor, po Česku právě teď vyráží ne náš kolega Tomáš Fíla, ale samozřejmě vy můžete celou tuhle cestu sledovat a sledovat taky náš web Frekvence 1.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
4: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: překročili další magickou hranici, to je 20 000 korun. Hrajeme o ně v příští hodině, zůstaňte s námi. Za chvilku zprávy, hezké ráno.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Hezké ráno vám přejeme v 8 hodin, jsou tu zprávy Lucie Černá.
5: Hezké ráno, prezident dnes na Hradě jmenuje nového šéfa armády Hlaváče. Němci i Nizozemci na mistrovství světa nečekaně končí. D11 na Prahu stále blokuje nehoda. Dnes končí v Česku zbraňová amnestie. Ta umožňuje beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, hlavní části zbraní, střelivo a nebo munici. Mluvčí policejního prezidia Iveta Brodská Frekvenci 1 řekla, že některé zbraně si lze potom nechat ilegálně.
6: Lidé mohou zbraň beztrestně odevzdat ještě dnes, tedy do konce června. Tento omezený termín slouží k tomu, aby lidé mohli beztrestně legalizovat zbraně, které například naleznou na půdě při rekonstrukcích a drží je nelegálně. Výhodou amnestie je, že po provedeném zkoumání si o zbraň majitelé mohou požádat, ale platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění.
5: Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si dnes oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5%, ODS by pak obdržela 12% hlasů. Pro Piráty by hlasovalo 8,5% a SPD by hlas odevzdalo 6,5% voličů. Mimo dolní komoru by zůstali Motoristé, TOP 09 i KDU-ČSL. Hradec Králové má prvního orla mořského v zaznamenané historii. Ten dokonce v katastru krajského města vyvedl mladé.
7: Nejenže jde o unikátního živočicha, ale zároveň rovnou pomohl s invazním druhem, když vylovil všechny husice nilské. Právě ty se tady začaly nekontrolovaně množit a škodit. Orel mořský si našel svůj domov jen kilometr od točny trolejbusu na Svatováclavském náměstí. Největší český dravec a kriticky ohrožený druh si postavil velké hnízdo vysoko na Borovici u jedné ze zdejších retenčních nádrží. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
5: Fotbalisté Paraguaje se v noci postarali o zatím největší senzaci na fotbalovém mistrovství světa. Po remíze 1-1 vyhráli v penaltovém rozstřelu 4-3 nad Německem. To tak na šampionátu nečekaně končí. Stejně tak jako Nizozemci, kteří prohráli 2-3 na penalty s Marokem. Brazílie pak v úvodním kole vyřazovací fáze zdolala po obratu 2-1 Japonsko.
4: Frekvence 1.
5: Počasí. Dneska zůstane většinou obloha pod mrakem, slunce si užijí lidé jen na jihovýchodě území. Odpoledne se opět objeví od západu přehánky a bouřky. Večer budou od jihozápadu četnější a opět velmi silné. Teploty se budou pohybovat v širokém rozptylu, na západě bude kolem 25 a na jihovýchodě až 630 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A D11 stále blokuje nehoda.
8: Dopravní nehoda se stále vyšetřuje na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 41. kilometru boural osobní auto s nákladním v připojovacím pruhu. Kolona od 44. kilometru na 15 minut. 15 minut se zdržíte na D1 z Vyškova do Brna u Holubic. Kolona po pojíždí mezi 212. a 205. kilometrem. A se zdržením okolo 15 minut počítíte na D1 ve směru na Prahu. Od 36. kilometru se jede v nesouvislé koloni až do dopravního omezení na 25. kilometr, kde probíhají práce na mostě Šmejkalka. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A je po zprávách v 8, to znamená, že na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
0: Pokračujeme dál, přejeme hezké ráno.
9: Krásné ráno, druhý prázdninový den, prázdniny. Přemýšlel se někdy nad tím, kde se vzaly prázdniny, to slovo.
0: To slovo, jo. prázdný. No. Prázdné dny.
9: Přesně.
0: Prázdné dny.
9: Prázdné dny, prázdniny jsou prázdné dny. No, 2 měsíce prázdnin.
0: Ne, neměl tak prázdný úplně, když jsem měl prázdniny.
9: Ale on to bylo asi v souvislosti s tou školou právě. Poprvé se o tom rozhodlo v roce 1925, kdy se stanovil školní rok od 1. září do 30. června. A tak si říkám, Míro, když se podívám do kalendáře, že je to vlastně 100 let.
0: 100 let slavíme prázdniny.
9: 100 let
0: slavíme 100 let prázdnin.
9: Tak. Slaví učitele, já si myslím, že teda jako učitele si myslím, že se na prázdniny těší ještě víc než děti. Mm-hmm. Dokonce si myslím, že to mají zaslouženější než ty děti.
0: Já jsem pracoval ve školství 2 roky
9: no.
0: A vybral jsem si tak blbou jako
9: oblast.
0: Školu nebo oblast, dejme tomu, kam chodili celý rok děti.
9: I o prázdninách.
0: Na kroužky.
9: Ano.
0: Právě, dům dětí.
9: Ano.
0: No a o prázdninách tam chodili na ty příměstské tábory, takže tam opravdu nebylo volno vůbec prostě.
9: Takže to bylo školství, kde nebyly školní prázdniny.
0: Nebyly, no, nebyly.
9: Jo.
0: Byl jsem dokonce na, jako instruktor na táboře 2x, moc se mi to nelíbilo.
9: Ne,
0: jako... ne, je to těžký, je to psal, stádo zvládnout.
9: Psal si domů, mami, tati, přijďte si pro mě.
0: Ano, mám tady hrozně zlý děti. No já měl rozpěl asi od 5 do 13 let v tom,
9: to těžký,
0: v tom oddíle
9: veď?
0: A to opravdu nebylo jednoduchý. Jako, no, ještě jsem měl malýho bráchu, jsem měl trošku zkušenosti v té době, co s něma dělat. Jo. A na prvním příměstském táboře mě normálně zavřeli mezi dveře, přimáškli ty dveře přes půl mýho těla, jednu nohu jsem měl v koupelně, druhou v šatně.
9: A měli strašnou srandu z toho.
0: Ano, a tahali mě. Každý, kdo mě jako přetáhne přes ty dveře, no, tak to už se pak nestalo. Naštěstí, byla chyba začátečnická.
9: A už si nikdy nejel na tábor.
0: Hezké ráno.
4: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi. Dneska tady teda střílíme ty témata, ale teď jsme se bavili o prázdninách,
1: o tom, jak jsi byl naposledy na táboře.
0: Jak jsem byl na táboře jako instruktor a moc se mi jako nedařilo. Ale představ si, že se mi stalo, že jsem byl, to bylo v rámci civilky, to znamená, že mi bylo nějakých 19, 20. No a potom jsem přijel, to už bylo po Anglii dávno, když jsem se vrátil do Prahy, přijel jsem z Prahy do Liberce a byl jsem tam v nějakém baru a to mi bylo už přes 30 prostě. A přišel ke mně takovej dospělej týpek, dlouhý vlasy, fousy a přišel ke mně a říká, hej, pamatuj si mě, le. A já, co? Nevím vůbec. A ty jsi mě učil na táboře na kytaru tenkrát, na seči, nahoře, pamatuješ to? Teda na souši, jsem byl bej, na souši. A říkám, ty to fakt vůbec nevím. A on, no, přece jsme tam hráli, ty jsi pak spadl do ohniště.
1: Ty jo.
0: A říkám, to vůbec nevím, ale to už jako fousatej, jako...
1: Jasně.
0: No, ale ono to bylo prostě 12 let, tak jemu v té době mohlo být, já nevím, prostě 12, 13, třeba najednou bylo 25, jo?
1: Já si pamatuju takhle, bábinka, když ještě žila, byli jsme právě na chalupě v Brdech, tak to byla ještě doba, kdy tam závory hlídali vojáci. Jo, to já myslím, že to byl nějaký osmdesátky prostě. A šli jsme s bábinkou do lesa na houby a tam stál mladý voják, který mě tenkrát připadal, že je strašně starý, že jo?
0: Protože
1: prostě když nám bylo 7, tak vojáci byli prostě strašně staří. A teď normálně se začal tak jako strašně usmívat, mluvil slovensky a říkal, paní učitelka, moje bábinka učila prostě tenkrát nějaký jako...
0: Jasně.
1: A on jí prostě...
0: Poznal
1: po nějakých prostě 5 letech, co ho tenkrát měla jako učně někde na učňáku a on jí poznal, když byl na vojně a takhle se k ní hlásil v lese v Brdech. Aha. Ona byla překvapená,
0: Jasně. Já
1: jsem byla překvapená.
0: Paní učitelka, Vojin Molnár, jo, takhle nějak.
1: Takhle nějak, no.
0: A hezké ráno. Frekvence 1.

0: Přejeme hezké ráno v 8 hodin 19 minut, frekvence 1 s vámi. Jsou tu prázdniny, přátelé, to znamená, že i letos vyrážíme samozřejmě na radiokempy a vy se můžete už teď podívat na náš web frekvence1.cz a tam pátrat, na která místa byste za námi chtěli dorazit. Ale máme toho opravdu hodně a máme to pěkně rozložené do celých prázdnin. Jo, tak pokud byste chtěli, tak vám řeknu zhruba, jak to bude vypadat. Máme tady Rožnov pod Radhoštěm, Lipno, Stříbrný rybník u Hradce Králové, Strážnice, kemp Pohoda, Vranovská pláž, Podbořany, kemp Kristýna na Liberecku. Je toho docela dost a ten první začíná už v podstatě téměř za týden 8.7. a to za vámi míříme do Rožnova pod Radhoštěm a na místě bude opět a Radeček Trio. Takže docela zajímavý a k tomu naši kolegové u mikrofonu Verča s Ondrou, tak nezapomeňte, sledujte naše sociální sítě, sledujte náš web, vyražte za námi, těšíme se na vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme.
2: Tak když spolu spíme,

0: 20 tisíc ve hře, v posledním slově, už za chvíli na Frekvenci 1. V rychlosti ještě za počasím dnešek, trochu podobný tomu včerejšku, to znamená od západu oblačnost, sem tam přehánky, bouřky, počítejte s tím teploty kolem 29 stupňů, na východě republiky tam bude tepleji. Pojďme ale teď na zprávy, jsou krátké, jsou, za, za minutu půl deváté, Majutské Černá.
1: Hezké ráno, prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Otu Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi anebo situace v kultuře. Dopoledne pak prezident na hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání v kauze usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Obžalované seniorka a zubařka si mají za předem naplánovanou vraždu odpykat 13 a 12 let vězení. Ženy tvrdí, že plnili mužovo přání odejít ze světa. Podle svých obhájců nebyly v době činu příčetné, protože na ně samozvaný léčitel přenesl své psychické bludy. Noc na dnešek byla v Česku chladnější než ty uplynulé, na některých místech ale stále ještě tropická. Před pátou hodinou raní bylo nejtepleji v Praze Klementýnu, kde teplota dosahovala 22,5 stupně Celsia. Český hokejový útočník Ivan Ivana podepsal v zámořské NHL po nedávné výměně z Colorada do Bostonu s vedením Bruins roční dvoucestný kontrakt na 850 tisíc dolarů, tedy přibližně 18 milionů korun. Klub o tom informuje na svém webu.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A čerstvou nehodu hlásí D1.
3: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Brno na 171. kilometru. V místě je průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Na místě jsou záchranné složky a zdržení okolo 15 minut. Se zdržením 10 minut počítejte na D1 ve směru na Prahu. Od 28. kilometru se jede v koloně až do dopravního omezení na 25. kilometr, kde probíhají práce na mostě Šmejkalka. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Frekvence 1 s vámi, mluvili jsme tady o vojácích, o tom, jak nám připadali staří,
1: no.
0: Což je pravda, ale když se nad tím zamyslíš, tak oni neměli ani fousy vlastně, že jo? Víš, že se museli holit, to byly malí ucha, akorát nám to tenkrát nějak přišlo.
1: Přesně.
0: Je to hrozně zvláštní, jaký si pamatuju, jak jsme jeli jednou autobusem a potkali jsme tam vojáky a oni na mě byli strašně hodní,
1: no.
0: A dali mi nějaký odznáčky a povídali si s náma. A pak, když až jsem byl dospělejší a viděl jsem, jak moje máma vypadala, když jí bylo zhruba nějakých těch 25, tak mi bylo jasný, proč jako byli hodní a milí a proč si s náma povídali.
1: Jo,
0: takže oni samozřejmě podle mě jako viděli tam dítě, ale chtěli si asi popovídat podle mě. Jako.
4: Ségra taky dostala takhle odznáček od vojáka. Já jsem jednoho vojáka odzbrojila. To jsme jeli...
0: Ty jsi odzbrojila vojáka?
4: Odzbrojila.
0: Wow, super.
4: Odzbrojila vojáka jako dítě, někam jsme jeli. A to byl asi nějaká jako šajba, jo? Jako to, protože měl
0: takhle, generál.
4: Ty měl ty výložky a já jsem se ho ptala, jestli dělá v kuchyni, že tam má tu vidličku s nožem. A teďka já už nevím, co to znamenalo, ty překřížený, ale to byla nějaká hodnost, fakt jako docela, jako,
0: to bylo,
4: docela vysoká, rozhodně to nebyl, ale... Víš, jak byly ty dopravní značky, jakože se označovala restaurace, tak to byla ta vidlička s tím nožem.
0: Pro
4: mě to jako připadalo. No. Takže jak málo mi stačilo k tomu, abych odzbrojila vojáka.
0: Hezké ráno.
2: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.
6: Ahoj, tady Miraj. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.
7: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: A je to tady magická dvacítka v posledním slově. 20 tisíc na vás čeká právě teď na telefonním čísle 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: No, uvidíme, kdo by chtěl tyhle peníze vylepšit si trošku léto a dovolenou třeba. Tak ještě jednou připomínáme 257 403 devítky, číslo, na které teď můžete volat. Uvidíme, koho tam máme. Tak dobrý den, tady Míra s Lubkou, zdravíme, kdo tam?
4: A dobrý den, tady je Zoja.
3: Zoja volá odkud?
4: Pava.
3: Mm-hmm. Tak pojďme rovnou na to. Pepa Vrtal, to je fotr na tripu, nechal nám tady tuhle větu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Auto. Auto.
3: Zkusme, hrajeme o 20 tisíc korun.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to auto. Je mi to líto, Zojo, nevadí, tak míříme směle.
4: A už to možná bylo, že?
3: Je to klidně možné, ale bohužel, no není to tak. Tak třeba příště, mějte se krásně, naslyšenou. Tak my přihodíme samozřejmě. 5 kilo... Je tam 20 500, hrajete dnes dopoledne na frekvenci.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celé.

0: to nejlepší z muziky hned po 9. hodině. Tohle jsou opět Radeče, kteří se na vás těší hned na prvním radiokempu Frekvence 1. Když pozor, budou tam ve složení opět Radeček trio, takže něco hodně zajímavého jsme pro vás připravili. K tomu Kylie Minogue. Která teda bude hrát v příští hodině nikoli na radiokempu, a Harry Styles. A další zprávy za chvilku.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Maja Lucie Černá, hezké ráno.
3: Dobré ráno, prezident dnes se na Hradě jmenuje nového šéfa armády Hlaváče. Ženou se na nás další silné bouřky. Nehody teď blokují D11 i D1. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově.
4: Ve svých prioritách má Miroslav Hlaváč rozvoj protivzdušné obrany nebo dokončení těžké brigády. V armádě slouží už od 80. let a v minulosti zastával řadu velitelských a štábních funkcí, hlavně u dělostřelectva a pozemních sil. Náčelník generálního štábu je vůbec nejvyšší vojenská funkce v zemi. Má na starosti velení, připravenost a rozvoj našich ozbrojených sil a je hlavním vojenským poradcem ministra obrany i vlády. Láďa Jakub, Frekvence 1.
3: Na Česko se ženou další silné bouřky, hrozí dnes i zítra. Varují před nimi meteorologové. Výstrahu vydali pro všech 14 krajů. Bouřky podle nich přinesou kroupy o velikosti až 2 cm, přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm a silný vítr změnu počasí přinese až čtvrtek. Pokud plánujete vyrazit na vodu a splout některou z našich řek, odborníci radí až po bouřkách, a to ve druhé polovině týdne. Lepší sjízdnost mají řeky v Čechách než na Moravě. To řekla Frekvenci jedna meteoroložka Dagmar Honcová.
5: Dobře, sjedete v části Vltavy nebo třeba také Ohře či Berounky. Na Moravě je to malinko horší, protože tam to sucho panuje daleko déle, takže tam počítejte s tím, že některé úseky budete přenášet, například Udyje.
3: V domě v centru Monaka vybuchla večer po domácku vyrobená bomba, která kriticky zranila 2 lidi, včetně ukrajinského oligarchy. Lehčí zranění utrpělo 13-leté dítě. Policie ve středomořském knížectví i ve Francii po strůjci útoku pátra je stále na útěku. Podle úřadů šlo o úmyslný čin, jaký v tomto středomořském knížectví nemá obdoby. Paragvajský prezident Santiago Peña vyhlásil po senzačním postupu národního týmu do osmifinále mistrovství světa přes německé fotbalisty na dnešek státní svátek. Jeho americký tým porazil 4-násobné mistry světa 4-3 na penalty poté, co týmy v noci v Bostonu remizovaly 1-1 po prodloužení. A do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 českých tenistů a dojde i na jeden český souboj. Karolína Plíšková se od 12 hodin utká s Terezou Valentovou. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí i Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková a Sára Bejlek.
2: Frekvence 1.
3: Počasí. Dneska se bouřky a déšť nejprve objeví v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se vyskytnou i velmi silné bouřky, četnější zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku, doprovázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Bude oblačno i zataženo, na východě zpočátku polojasno, večer pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A nehody v tuto chvíli blokují D11 i D1.
7: Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 31. kilometru havarovala 2 osobní auta. Před nehodou se brzdí Dukovany na 36. kilometru a zdržení 25 minut. Dopravní nehoda komplikuje provoz také na D1 ve směru na Brno na 171. kilometru. V místě je průjezdný pouze jeden jízdní pruh, zdržení přes 20 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A i po 9. hodině pokračují na Frekvenci 1 Míra s Lubkou.
0: A a hezké ráno vám přejeme, pokračujeme i po 9. hodině.
3: Krásné úterní, přesně tak. Tak se nám to rozjelo hezky s těmi prázdninovými tipy. Já si myslím, že s tím můžeme klidně pokračovat, protože víš co, jako můžeš se ptát Google a můžeš se ptát těchhle z těch AIů a tady toho, ale já si myslím, že pořád není nad to, když ti poradí živej člověk místo, který opravdu zná.
0: Než mrtvej člověk. Je mi to úplně jasný. Klidně posílejte a klidně pokud jste na dovolený, tak nám pošlete i nějakou fotku, jak se tam máte. My budeme za to samozřejmě rádi, klidně na náš Instagram, to je jedno, nebo na cizí.
3: No, nebo na cizí Instagram. No a samozřejmě máme tady osobnosti, ať už jsou to herci, zpěváci, kuchaři, prostě lidé, s kterými jsme se tady potkávali celý ten rok a oni taky občas prozradili nějaké to pěkné místo, místo, kde to mají rádi, tak i od nich se necháme dneska poradit.
0: Tak hezké ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Zuzka Maďarová, speciální letní host na Frekvenci 1. Zuzko, jak vypadá příprava snowboardisky v létě?
1: No, v létě většinou máme léto poměrně krátký, protože mě sezóna na snowboardu končí koncem června, kdy jezdím ještě vlastně na posledních 5 týdnů, vlastně konec května a červen do Francie na ledovec a předtím jsem 5 týdnů ještě v Rakousku. Takže já mám letní přípravu jenom z červenec, srpen a pak zase pokračuju na snowboard do Belgie, do Haly a potom do Rakouska. Ale ty 2 měsíce, kdy máme letní přípravu, tak většinu času trávím v posilovně nebo na kole, buď to v posilovně na Dukle, nebo na kole někde v okolí Liberce. A samozřejmě i regenerace je takovýhle věcma, ale furt to zabírá tak... Vlastně třeba ráno mám dvoufázový tréninky, takže prostě ráno třeba začnu na tom kole, pak mám nějakou regeneraci a pak pokračuju hnedka ještě do posilovny a takhle vlastně vypadá v podstatě každý můj den, krom jednoho dne v týdnu, kdy mám volno.
0: Já po cyklový letě na Liberecku potřebuji regeneraci, tak týden.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen...

0: Ahoj, my jsme opět Radeček a přejeme krásné léto všem sourozencům a parťákům, co stejně jako my rádi posloucháte Rádio Frekvence 1.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: zúčastnil. To bychom se na to podívali teda. Na západě dnes trošku pod mrakem, můžou se objevit opět přehánky nebo bouřky, teploty nižší než třeba na východě republiky kolem 29 stupňů, ale počítejte, že právě na jeho východě republiky bude pořád sluníčko a vedro. Za chvilku si dáme zprávy.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
0: Teď je přesně minuta po půl desáté, krátké zprávy, Jutka Černá.
3: Hezké dopoledne, prezident Petr Pavel před chvílí jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci tedy od zítřka vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády na 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Po 2 měsících dnes v Německu skončí dočasná daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Merce ji schválila kvůli válce na Blízkém východě, kvůli které výrazně vzrostly ceny pohonných hmot. Analytici očekávají, že se ceny na čerpacích stanicích v Německu zvýší hned zítra v poledne. Čeští basketbalisté podlehli v neveřejném přípravném zápase v Bělehradu domácímu Srbsku 76-90. Porážce nezabránil 16 body ani jediný současný tuzemský zástupce v NBA Vít Krejčí z Portlandu. Duel byl testem na poslední dva zápasy skupiny H v kvalifikaci mistrovství světa. V pátek se Češi představí ve Stockholmu proti Švédsku a o 3 dny později přivítají v Brně Estonsko.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě míříme na hlavní tahy.
5: Dopravní nehoda stále komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Brno na 171. kilometru. V místě je průjezdný pouze jeden jízdní pruh, zdržení 20 minut od 168. kilometru. Na dálnici D11 budete popojíždět v koloně ve směru na Prahu mezi 36. a 31. kilometrem. Likvidují tam následky po dopravní nehodě, zdržení 15 minut. A dopravní omezení brzdí provoz na D1 před Brnem od Vyškova. Zpomaluje se na 202. kilometru a pomalu se jede až do dopravního omezení na 196. kilometr, zdržení 15 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: vámi celý rok, k nám chodí na návštěvu známé osobnosti a my z nich velmi rádi a často taháme nějaké tipy na výlety. Herec Krištof Bartoš se tady u nás taky samozřejmě zastavil, je tomu zhruba asi tak půl roku a ten už žil na několika místech a tak jsme se optali právě taky na nějaké ty tipy, třeba na výlet.
1: Herec Krištof Bartoš, blízký hned několika městům, Uherské Hradiště, Hradec Králové, Ostrava.
2: Ústí
3: nad Labem.
1: Praha teďka.
3: Praha.
1: Holešovice, Vltavský.
3: Jo, Tišnov třeba, tam jsem chodil na Gimpl.
1: Kdybys nás měl někam pozvat, kde to máš rád?
2: Jedno místo.
3: Jedno místo v Česku.
2: No. Já vím, že by to bylo Norsko, dobře, ale jako v Česku.
3: Jo, tak jedno místo v Česku, Děčínský Sněžník.
1: Ale?
3: To je úplně nádherná stolová hora. U Děčína, jak název napovídá, máte odtamtud výhled až do Německa na Český Švýcarsko, vede tam nádherná turistická trasa a je to jako super nedoceněný kout Sudet.
1: No kdyby pěkný. Kout až nahoru.
2: Až nahoru?
1: Hrot.
3: Jo, je to hrot Sudet. Nadmořská výška 723 metrů, nahoře je příjemná restaurace u rozhledny, doporučuju.
1: A že zrovna tam?
3: Nevím, je to prostě první, na co jsem si vzpomněl. Byl to asi poslední jako výlet, když ještě bylo pěkně. Takže doporučuju, až bude zas jaro. Já jsem nechtěl jako doporučovat nějaký město, protože prostě si myslím, že by lidi měli víc chodit do přírody.
2: Myslím to, že by žárlo jiné město.
3: Ale nebo že by žárlilo jiné město. Jiná hora žárlit nebude, že?
2: Jasně.
1: A Děčín, tak stojí za návštěvu, když už tam budete. Je třeba jediný město, kde mají pivovar v obchoďáku. Nebyl jsi tam?
3: Ne, nebyl.
1: To je hrozně zajímavý, tam vlezeš do obchoďáku, kde jsou všude takový ty jako obchody, že jo, humaniky, New Yorkry a tak, a najednou mezi těma obchodama je pivovar.
2: Jako fakt.
3: Krásný. Jako, že fakt v něm vaří pivo.
1: No, fakt tam vaří pivo.
3: Za těma skleněnýma dveřma v obchoďáku
1: vaří pivo. V podstatě, jo. A protože jsme v Děčíně, jak je to kapitán, že jo.
2: Jo, takhle.
1: To tam jakoby patří.
2: Chtěla jsem se tady, odkud mají vodu, ty jo, v obchoďáku.
1: No, slabé přece.
3: Tak to bude výborná.
2: To bude výborný.
3: Teče přímo z Ústí. Mimochodem, obchoďáky v Ústeckém kraji jsou vůbec zajímavý, že v Ústí zase je jediný podle mě nákupák, ze kterého vede lanovka.
2: Nástupní stanice.
3: Jo, tam je nástupní stanice lanovky na Větruši, takže dobře, tak já se opravuju, nechoďte na Děčínský Sněžník, navštěvujte obchoďáky v Ústeckém kraji.
1: Vždycky vás něco překvapí.
3: Každý má nějaký unikát.
4: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
5: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 pokračujeme za chvíli po 10. hodině, kdy dorazí taky Robin Sobek. Ještě předtím si dáme další zprávy.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
3: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Máje, Lucie Černá.
4: Dobré dopoledne. Z lidskoprávních rad vlády dnes rezignovala 50 expertů. Prezident jmenoval Hlaváče novým šéfem armády. Nehody stále blokují D11 i D1. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády na 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení.
5: Odborníkům vadí například to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. V radách a výborech působili zdarma. Podle odhadů jich odchází asi třetina. Vláda o přesunu agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin, zdravotně postižených, romských záležitostí a neziskových organizací z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva rozhodla v polovině května. Převádí se i zázemí 6 vládních rad. Ty mývají kolem 30 členů. Experti a expertky z nich tvoří jen část. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Prezident Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ten ve funkci k 1. červenci, tedy od zítřka, vystřídá Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolán. Vedení armády Hlaváč tradičně převezme dnes dopoledne na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Pražský vrchní soud dnes projedná odvolání v kauze usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Obžalované seniorka a zubařka si mají za předem naplánovanou vraždu odpykat 13 a 12 let vězení. Ženy tvrdí, že plnili mužovo přání odejít ze světa. Podle svých obhájců nebyly v době činu příčetné, protože na ně samozvaný léčitel přenesl své psychické bludy. Film o králi popu Michaelu Jacksonovi předčil film Oppenheimer o otci atomové bomby a stal se nejvýdělečnějším životopisným filmem všech dob. Celosvětově vydělal 977 milionů dolarů, tedy téměř 21 miliard korun. Do vyřazovací části fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Zápas začne ve 23 hodin našeho času. V dalším dnešním zápase pak bude hrát Pobřeží slonoviny s Norskem.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Dneska se bouřky a déšť nejprve objeví v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle se vyskytnou i velmi silné bouřky, četnější zejména odpoledne na Moravě a ve Slezsku, doprovázené přívalovými srážkami, kroupami a silnými nárazy větru. Bude oblačno i zataženo, na východě zpočátku polojasno, večer pak budou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty od 25 stupňů na západ západě Čech po 630 na východě země.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A nehody stále blokují dálnice D11 i D1.
6: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru na Brno na 171. kilometru. V místě je průjezdný pouze jeden jízdní pruh, zdržení 20 minut od 168. kilometru. Na dálnici D11 budete popojíždět v kolně ve směru na Prahu mezi 36. a 35. kilometrem. Likvidují tam následky po dopravní nehodě, zdržení 15 minut. A pozor, si dejte na dálnici D52 ve směru na Rakousko. Na 17. kilometru narazilo nákladní auto do vozidla silničářů. Jede se pomalu. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: To nejlepší z muziky, Voyage Voyage, minutu po čtvrt na 11 dopoledne, jsme s vámi, ano, také v úterý 30. června. Doufám, že se máte, děláte, co děláte, doufám, že volume máte doprava, posloucháte Frekvenci 1 a třeba teď se necháte navnadit i na radiokempy Frekvence 1, protože opět za vámi vrazíme. A to na takovou tradiční roučou po českých a moravských kempech s tím, že úplně ten první kemp odstartuje ve středu 8. července. Je to neuvěřitelné, ale už opravdu za týden. To znamená, dejte si do diářů, kalendářů, puntík, nebo si tam rovnou napište radiokemp Frekvence 1 a na poznámku Camping Rožnov pod Radhoštěm, abyste třeba nejeli někam jinam. Pokud budete poblíž Rožnova, tak si myslím, že tohle je ideální plán na středu 8. července. Ty další kempy samozřejmě budou následovat každou další středu až do konce srpna, dá se říct do konce prázdnin, konkrétně do 26. srpna, s tím, že startujeme vždycky ve 2 odpoledne, vy se můžete zúčastnit toho živého vysílání, no a mezi 19. a 20. pro změnu už můžete tančit nebo zpívat na živý koncert hudebního hosta, postupně s námi vystoupí opět Radeček, Pokáč, Michal Hrůza, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende, všechno zakončí Marpo v kempu Kristýna. No a po celou tu dobu budeme dění s rádou kempu přenášet přímo do éteru s tím, že pokud budete na místě, tak máte jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku toho živého vysílání, prostě podívat se do toho zákulisí, jak se to dělá, jak to vypadá, potkat se s kolegy, dát si s nima drink, těšit se můžete na táborák, opékání špekáčku, chybit nebudou soutěže, anebo vaše oblíbené kelímky štěstí Frekvence 1. Tak pro více info mrkněte na www.frekvence1.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

0: To nejlepší z muziky byl Medley a Jennifer Warnes na frekvenci 1 minutu po půl 11 dopoledne. Já se samozřejmě směju, když slyším tuhletu píseň, protože to vám byla nějaká podle mě školní přehlídka nebo školní vystoupení, pokud si správně vzpomínám, pro rodiče. Psal se plácnu asi rok 1992, kdy jsme se vlastně museli učit taneční kroky na tuhletu písničku a jsou věci, na které člověk jen tak nezapomene. Snažit se vlastně tančit, když vám to nejde, jo, a slyšíte ty připomínky vlastně doteď na kroucení v bocích. No a zvedačka, přátelé, tak od té bych se tady raději asi nebavil, protože postupně vlastně díky tomu odpadávaly ty partnerky. Vlastně si to pak všechny rozmysleli a museli jsme změnit píseň, protože ty zraněné, které jsem vlastně upustil, už tančit stejně nemohly, i kdyby dál chtěli bojovat. No a ty zdravé, když to věděli, tak do toho jít nechtěli. Logicky, že jo. No tak třeba i vy máte nějakou vzpomínku na tento hříšný tanec. V mém případě spíš pekelný tanec. Ale my jdeme směle dál na frekvenci 1, ještě než se dostaneme k narozeninovému okénku, tak tady vidím Kim Appleby, taky Divo Cable nebo Miles Smith, ale vy už teď můžete posílat SMSky, v podstatě na to máte cirka asi čtvrt hodiny. Napište, kdo z vašich milovaných slaví dneska v úterý 30. června narozeniny. Zkuste si na něj vzpomenout, určitě ho potěšíte, my mu můžeme i zavolat nebo poslat nějaké přání. Napište, co byste mu hlavně chtěli vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736 300 4444.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: nejlepší z muzik Hidden War je taky Kim Appleby. Já jsem tady vlastně před chvilkou vzpomínal na školní léta, vzpomínky spojené s hříšným tancem, trocha nostalgie, a Monika taky zaspomínala, píše: milý Robine, dneska je to 40 let, co jsme odcházeli ze základní školy Suchdol nad Odrou s vysvědčením a naše cesty se rozešly. Tedy ať nás život zaval kamkoliv, tak jedno máme společné, kus krásné minulosti, všechno nejlepší, ať se všem daří, do čeho se pustí, přeje Monika. Moc hezké přání, Moniko, a děkujeme za zprávu. Ty další už budou narozeninové, dokonce tady mám telefonní číslo, tak já rovnou zkusím zavolat. Pokud se nepletu, tak voláme Kristýně Skálové. Tak uvidíme, jestli nám to zvedne, jestli má na nás čas. Ale přání je to krásné, tak i kdyby nezvedla ten telefon, tak ji popřejeme do éteru frekvence 1. Ale ještě chvilku počkáme, třeba to klapne. Ale zatím to tak nevypadá, že by Kristýna chtěla zvedat cizí telefonní čísla. Je to škoda. Je to škoda, no. Nevadí. Tak jo, tak pojďme. Haló?
1: Skálová, prosím.
0: A, je tam Kristýna Skálová?
1: Ano.
0: Tak, Kristýnko, víte, kdo vám volá, nebo netušíte vůbec?
1: Netuším.
0: Netušíte, tak já vám přečnu takovou zprávu, která k nám přišla. Ahoj, celý týme. Frekvence 1. Prosím o zavolání naší Kristýně Skálové. Dneska slaví narozeniny. Kristova léta 33. Naše nejlepší pohodová kamarádka Kristýna Skálová, a proto jí přejeme mnoho zdraví, štěstí a pohody. Užij si dovolenou, a jak se vrátíš, tak zase podnikneme velkou párty. Před celá parta kamarádů, a teď pozor, Markéta, Lucka, Lenka, Andrea, Tomáš, Bobby, Jirka, Tomáš, manžel, Honza s Dášenkou. Máme tě všichni moc rádi a užij si dnešní den. Tak co ty na to, Kristýno?
1: No to je krásný.
0: No, už ti to všechno docvaklo, viď? Kdo ti volá, jo, ti voláme, jo, a tak dále. Celý národ tě poslouchá. Kristýno, všechno nejlepší za celý tým Frekvence 1. Všechno v pořádku, oslava bude.
1: Oslava už byla perfektní a děkuju moc tady těm svým kamarádům, že mi nachystali takový překvapení.
0: Ty brďo, ty máš teda partičku, pěkně vypečenou.
1: To teda jo.
0: Tak jo, tak ještě jednou všechno nej, pěkně, třeba to ještě oslav dodatečně i s někým jiným, nevím, co máš plánu každopádně.
1: Ještě mě čeká s rodinou určitě.
0: Já jsem si to trošku myslel, že ještě něco proběhne, přece jenom 33, že jo. Tak to chce pořádně oslavit. Tak jo, tak ještě jednou všechno nej a třeba zase někdy. Naschledanou, naslyšenou. My jedeme dál na Frekvenci 1. Dobrý den, dneska slaví 18. narozeniny taky Šárka Hamáčková. Ona je ze Studence. Rádi bychom jí popřáli všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, a si stále tak usměvává. Pěkný den přejí Kája s mamkou. Tak všechno nejlepší i tady za nás. 18. narozeniny, no, tak to ti tady závidíme úplně všichni v Frekvenci 1. No a my samozřejmě pokračujeme dál taky, co se týká těch známých osobností, protože třeba dneska slaví americký boxer Mike Tyson, ročník 1966, ale slaví taky Michal Malátný. Yes! Vidíte, on se má rád, Michal, on je absolutně šťastný, ale i přesto mu přejeme všechno nejlepší. Teď je momentálně na turné se svou kapelou, takže myslím, že prožívá poměrně hezký narozeninový čas. Taky slaví německý závodník Formule 1 Ralf Schumacher, ročník 1975, oštěpařka Bára Špotáková, ročník 1981, a taky jeden výborný sportovec, americký plavec, 23-násobný olympijský vítěz Michael Phelps, 1985, to je jeho rok narození. Tak všechno nejlepší i vám všem.

0: To nejlepší z muziky, relax pro vás, pro všechny, taky Mika a Elton John bude. A střídat ho bude Michael Jackson. Ale protože je 11. hodina.
1: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Tak si v celou dáme zprávy s Ondřejem Labrechtem SD.
2: Já vám přeju hezké dopoledne. Senátní sociální výbor doporučil schválit návrh koalice na řešení tzv. Uzamknutých klientů peněžních fondů. Při cestě na přehradu Slapy ve Středočeském kraji se zdržíte kvůli práci na silnici. No a doprava vázne před Brnem na dálnici D1. Senátní sociální výbor dnes doporučil Senátu schválit návrh poslanců vládní koalice na řešení tzv. Uzamknutých klientů penzijních fondů. Klienti z řad starobních důchodců, kteří před koncem roku 2023 uzavřeli smlouvu o penzijním spoření, ale od půlky roku 2024 přišli kvůli tehdejšímu balíčku o státní příspěvek, budou moci spoření ukončit bez sankce i bez splnění pětileté minimální doby spoření. Je jich asi 150 tisíc napříč republikou. Pro kladné doporučení hlasoval dnes výbor jednomyslně. Po sérii supertropických dní se zúžila možnost koupání v přírodních koupalištích. Opět jsou na vině sinice. Hygienici už proto zakázali koupání na třech místech skrz republiku. Hned dva zákazy platí v kraji Vysočina.
3: Přehrada Sedlice na Pelhřimovsku a Domanínský rybník na Žďársku. To jsou dvě místa, kde nám hrozí pokoupání problémy na Vysočině. Hygienici zakázali koupání taky na Stříbrném rybníce v Hradci Králové. V Česku je taky pár míst, kde hygienici sice zákaz nevydali, ale nedoporučují koupání. A to na Velkém rybníku u Karlových Varů, na přehradě Skalka u Chebu, na Máchově jezeře na Českolipsku či na přehradě Lipno, konkrétně na pláži Černá v Pošumaví. No a problémy můžou být i na přehradě Orlík, konkrétně na pláži Radava. Potíže nám hrozí i na rybníku Dlouhý u východu českého Lančkrouna nebo na Dalešické přehradě v okrese Třebíč. Na přehradě Brušperk u Frýdku Místku a rybníku Edrovice u Rýmařova na Bruntálsku. Láďa Jakub, frekvence 1.
2: Při cestě na přehradu Slapy ve Středočeském kraji se zdržíte. Na hráze opravují most a silnici a je tak třeba místo objíždět. Některým lidem se výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta ze Slap do Radbině se kvůli uzávěře prodloužila o více než 20 kilometrů. Na trase Slapy Třebějnice je zavedena kyvadlová doprava. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly práce postupují podle plánu.
4: Aktuální průběh, co se týká opravy mostovky na Slapech, tak se jedná opravdu o opravu té mostové části, nikoliv žádného zásahu do hráze vodního díla nebo přehrady jako takové. Práce byly zahájeny začátkem letošního roku. Probíhá tam jako destrukce a demontáž a odvázení těch stávajících starých prvků. Tím se vlastně řeší, co to je. Takže ty práce nám tam probíhají podle harmonogramu v tomhle stom a očekáváme vlastně, že mostovka bude uzavřena po dobu 2 let.
2: Rekonstrukce vyjde na téměř 200 milionů. Uzavírka je v plánu do prosince 27. Čeští basketbalisté podlehli v neveřejném přípravném zápase v Bělehradu domácímu Srbsku 76-90. Porážce nezabránil 16 body ani jediný současný český zástupce v NBA Vít Krejčí z Portlandu. Pro svěřence trenéra Luboše Bartoně byl duel testem na poslední dva zápasy skupiny H v kvalifikaci na mistrovství světa. V pátek 3. července se pak představí ve Stockholmu proti Švédsku. O 3 dny později přivítají v Brně Estonsko.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty se dnes budou stále držet kolem 30 stupňů Celsia, na západě to bude spíš 25, naopak na jihovýchodě stále ještě může být až 36 stupňů Celsia. Většinou z počátku dne čekáme polojasno až skoro jasno, odpoledne se vyskytnou spíše na západě místy přehánky, jen ojediněle bouřky, později odpoledne a večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, místy i velmi silné.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: U Brna se zdržíte v obou dvou směrech na dálnici D1. Pokud přijedete od Prahy, je tam kolona, která začíná na 189. kilometru a v hustém provozu budete popojíždět zhruba 5 až 10 minut. 10 až 15 minut potom budete popojíždět v koloně v opačném směru od Vyškova už na 211. kilometru. No a aktuálně je hlášeno zdržení také z D11 při příjezdu do Prahy od 14. kilometru anebo při výjezdu z Prahy na D8 až po 7. kilometr. V obou případech je to zhruba na 10 minut. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Robin Sobek.
0: Ještě jednou hezké dopoledne, 5 minut po 11. Také dneska budeme zdravit po telefonu kolegu Tomáše Fílu, protože i dnes vyrazil za vámi my, jakožto Frekvence 1 a Coca-Cola. Za vámi totiž jezdíme každý den. No a Tomáš má vždycky naložený auták výher, kdo ho odchytí jako první, tak toho vyhraje poměrně dost. Co konkrétně, to si opět připomeneme okolo 3/4 na 12,5. Poslední slovo. V banku už máme, představte si, přes 20 tisíc. Je tam konkrétně 20 500 korun a o tyto peníze budeme hrát za bezmála půl hodiny. Tak držíme palce a teď už jdeme hrát to nejlepší z muziky. No Doubt, taky Enrique Iglesias nebo David Guetta. Pojďme na to.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: No doubt, a taky Don't Speak. Minutu po čtvrt na 12 tady u nás na frekvenci 1, tak asi není nikdo, kdo by nevěděl, že John Wick běhá po Praze. Dámy a pánové, dokonce si dal pivečko s prezidentem na Pražském hradě a bylo to předtím, než se svou kapelou Dogstar odehrál večerní koncert v pražském Sasazu. No takhle, upřímně, kdo by nechtěl mít v kapele slavného Keanu Reevese? To máte jistotu, že na vás někdo přijde a těch lidí nebude málo. Něco jako by třeba s vámi hrál v kapele Johnny Depp, že jo, to se taky děje. Ale to už je vlastně jiný příběh, co se týče kapely Dogstar. To je vlastně skupina, která začala vznikat už v roce 1991. Tehdy ji tvořili 4 členové, teď vlastně ji tvoří 3, ale tehdy byli 4, včetně teda Keanu Reevese. No a v roce 1995 cestovali všichni po USA, taky Asii s vlastním turné. V roce 1995 si zahráli dokonce jako předskokani na koncertě Davida Bowieho. No a pak se kapela, tak jak to chodí, rozpadla. Byl to rok 2002. Bylo to po vydání alba Happy Ending, i když to album bylo z roku 99. Ale každopádně na obnovení skupiny se začalo pracovat během pandemie covidu v roce 2020. Pracovali tak urputně, že v červenci 2022 se na oficiálním instagramovém účtu Dogstar objevilo prohlášení "Jsme zpět". Ano. A jsou zpět, byli taky v Praze. Takže pokud jste třeba i vy byli na Dogstarech, někdo z vás, tak nám napište na 736-300-444, jaké to bylo. No a pokud někdo z vás má dokonce fotku s Keanu Reevesem, tak to raději nepište, to bych záviděl. To je pro mě až moc velký Matrix.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého

0: Tohle je Brian Adams, který jsme v silu terní dopolední frekvenci 1, tak za chviličku půl 12. Před námi je poslední slovo, budeme hrát o více jak 20 000 korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Konkrétně v banku posledního slova máme 20 500, tak pojďme na to. 257-400-999, kdo se k nám dovolal jako první, hezké dopoledne, kdo tam?
3: Dobrý den, tady je Zoja.
0: Zojo, odkud voláte?
3: Opavsko.
0: Dobře, značím si v případě, že kdyby to klaplo, tak budeme tímto směrem posílat 20 500 korun, co vy na to?
3: No to doufám.
0: Jo, takhle. Vy už na ty prachy čekáte, že jo? Vy už stojíte v Opavě na nádraží a čekáte, že to tam přijede tím pendolínem z Prahy. Dobře.
3: No tak... Já už jsem v Brně, to ještě blíž.
0: Aha, no tak pozor. Tak pozor. To už by mohlo o 2 hodinky dřív vlastně k vám docestovat. Chápu. Dobře, tak jo, tak zo, držím palce, pouštím větu fotra na tripu, která zní takto a poté můžete doplnit.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Itinerář.
0: Tak pojďme zkusit, co udělá toto slovo.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není, Zojo.
3: Zase nic,
0: zase to neklaplo.
3: A to jsem se dovolala ráno.
0: Ne.
3: Jo.
0: Takže vy to tady takhle máte.
3: Jo, a nic neuhadnu.
0: A nic neuhadnete. No ale tak to
3: nikdo
0: se stává.
3: Nikdo mi nenapoví.
0: Nikdo? To se stává, ale zase, pokud si děláte seznám těch slov, no tak co, no tak si odepíšete teďkom zase to raní, že jo, pak...
3: Zavolám večer.
0: Pak to dopoledne. A zavoláte ještě odpoledne v půl pátek, kdy budeme pokračovat u Vojty s Janou. No tak budeme držet palce dál, já rovnou přihodím do banku, ať tam máte více těch prachů, že jo. Teď se nebudete v Brně na nádru čekat jenom na 20 500. Ať už tam přijede 21 rovnou. Tak, to je teď aktuální bank. Tak se tam mějte parádně a zase někdy.
3: Děkuju.
0: Naschledanou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Ano, dáme si dopravu, podíváme se, jak to vypadá na cestách.
5: Nehoda na východní spojce Pražského okruhu brzdí provoz u Horních Počernic. Na 61. kilometru ve směru k D1 došlo ke střetu dvou nákladních aut. Místem se dá projet pouze pravým pruhem. Do kolony se zpomaluje už v Kbelské ulici. Bouralo se rovněž na dálnici D52 ve směru z Brna do Mikulova. Za nájezdem z Hrušovan na 17. kilometru najel řidič kamionu do techniky dálniční údržby. Místem nehody se dá projet pouze levým pruhem a tvoří se kolona. Zdržení do 10 minut, objíždět se nevyplatí. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Tak jo, tolik doprava a já musím říct, že itinerář si udělal na dnešek Tomáš Fíla, nikoli fotr na tripu, bohužel, ale Tomáš vám za chviličku rozdá dárky spojené s nápojem Coca-Cola, tak vydržte.

0: To nejlepší z muziky Elton John. Na Frekvenci 1 máme 11:15. Frekvence 1 Coca-Cola opět vyrazí za vámi. To znamená i dnes, v úterý 30. června, tak jak je naším zvykem. Celý tento týden jezdí náš kolega Tomáš Chvíla s naloženým autem výher a kdo ho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, taky voucher do restaurace Foodmark v hodnotě 500 korun, a nebo k tomu i pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. To všechno v jednom balíčku, tak jsem zvědav, kam konkrétně Tomáš při úterku vyrazil, kde ho máme, jak to tam vypadá, jestli už má i vítěze, tak povídej, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine. Zdravíme z Veselí nad Lužnicí z Masarykova náměstí, kam jsme dnes opět dorazili s dalšími dárky v podobě plata nápojů Coca-Cola a samozřejmě všeho toho ostatního, o čem jsi mluvil. No a já už tady mám dnes ne jednu, ale vlastně dvě vítězky. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuji Jana, z Veselí.
1: Janičko, my vás zdravíme. Vy tady ale nejste sama, ty jsi?
3: Já jsem Míša.
1: Ty jsi Míša, Jana a Míša, teda, abyste si mi tu dámy nepoprali. Jano, jak jste se dozvěděla, že tady dneska budem?
2: No, mě vytáhla Michalka z takového lenošení za tohohle horka. A tak jsem ji neodolala, přišla jsem.
1: No a Míšo, ty ses to dozvěděla jak?
3: Mě volala vlastně mamka, že to slyšela právě v autě v rádiu.
1: No tak to je bezvadný, jak se mamka jmenuje?
3: Iva.
1: Takže Iva to poslouchala v rádiu, poslouchá Frekvenci 1, zavolala svý dceři Míše, Míša zavolala babičce a teď jsme tady všichni jakhle dohromady. Dámy, v každém případě získáváte všechny dárky, o kterých Robin mluvil, takže tady jsou.
2: Jupi!
1: Radost je veliká, slyšíte to sami a zítra ji zase přivezeme někam jinam. Kam se dozvíte v raním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. No a my vám dnes z Veselí nad Lužnicí přejeme dobrou chuť k obědu a ahoj!
3: Ahoj, děkujeme!
0: No za málo ahoj, zdravíme nejenom Janu a Tomáše, ale i ten zbytek, a to z Prahy. Jsme Veselí nad Lužnicí, obrovská gratulace. Já ještě dodám na závěr, že mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu, takže se můžete vychutnat i pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks. Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, tak ho zadejte do aplikace Coke App, no a jste ve hře. Mapu podniku Foodmarks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: She's so high a Kurt Nielsen. To nejlepší z muziky na Frekvenci 1 bude třeba i Michal Hrůza, který nás poctí návštěvu na rádiokempu Frekvence 1, konkrétně 22. července v kempingu Stříbrný rybník. Vrátit bylo to poslední. A 100% nám zazní tahle ta písnička na pořád mezi 19. a 20. Tak třeba budete zrovna u toho. Jinak budou také činasky. Ale máme tady pravé poledne.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Takže si dáme zprávy s Ondřejem Albrechtem.
2: Já přeju hezké poledne vlastně. Po vlně mimořádných veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Cena zlata směřuje k největšímu čtvrtletnímu poklesu od dubna 2013 a s kolonami počítejte na dálnici D1. Po vlně mimořádných veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě vydrží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě můžou odpolední teploty opět vystoupat až na 36 stupňů. Ve středu se teploty dostanou nad 30 stupňů už jen na jihovýchodní a východní Moravě. Po oba dny hrozí ve východní části republiky silné bouřky s přívalovými dešti, krupovitým a nárazovým větrem. Vyplývá to z aktuálního varování Českého hydrometeorologického ústavu. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenoval nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně přidali funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Pražském Vítkově.
3: Ve svých prioritách má Miroslav Hlaváč rozvoj protivzdušné obrany nebo dokončení těžké brigády. V armádě slouží už od 80. let a v minulosti zastával řadu velitelských a štábních funkcí, hlavně u dělostřelectva a pozemních sil. Náčelník generálního štábu je vůbec nejvyšší vojenská funkce v zemi. Má na starosti velení, připravenost a rozvoj našich ozbrojených sil a je hlavním vojenským poradcem ministra obrany i vlády. Ládě Jakub, Frekvence 1.
2: Cena zlata směřuje k největšímu čtvrtletnímu poklesu od dubna 2013. Propad je asi 14%. Nejistotu kolem dalšího vývoje na Blízkém východě vystřídala očekávání, že americká centrální banka, tedy Fed, obnoví zvyšování úrokových sazeb, aby zbrzdila růst inflace. Krátce po 11:30 se cena zlata k okamžitému dodání pohybovala kolem 4015 dolarů za trojskou unci a nacházela se blízko předchozího závěru. Ztráty ale má také i stříbro. Fotbalista Marcel Čermák po sestupu Dukly zůstane v nadcházející sezóně v nejvyšší soutěži. 27letý záložník přestoupil z pražského celku do Teplic. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Čermáka čeká třetí angažmá v české nejvyšší soutěži, kterou si zahrál i v dresu Českých Budějovic.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak už bylo řečeno, tak tropy ještě chvíli zůstanou v Česku, postupně se ale od západu ochlazuje. Odpoledne se vyskytnou ojediněle na západě místy přeháňky, jen ojediněle bouřky. Pozdě odpoledne a večer čekáme od jihozápadu přeháňky a bouřky četnější. Místy můžou být bouřky i velmi silné.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona je na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova. Zdržíte se v ní zhruba 10 až 15 minut. Začíná na 210. kilometru. Provoz tam komplikuje také ještě dopravní nehoda, která se stala ve Zúžení. S komplikacemi počítejte i na Pražském okruhu směrem k letišti. Mezi 9. až 20. kilometrem je tam kolona zhruba na nějakých 15 až 20 minut. A také je hlášená dopravní nehoda ze silnice 1/50 mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Se stala dopravní nehoda osobního automobilu, který skončil mimo komunikaci. Na místě je policie, projížděte tímto úsekem opatrně. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: A budu pokračovat s tím nejlepším z muziky. Mimochodem naposledy se právě dneska před letní pauzou potkáme také s Honzou Dětkem. Krátce před 12:45 odpoledne vám přijde popřát hezké prázdniny a pohodovou dovču prostřednictvím jednoho velkého hitu 90. let. A bude to hit od amerických Aerosmith. Abyste měli amazing prázdniny. Mimochodem Aerosmith, kteří tehdy opravdu měli doslova hitové žně, z alba Get a Grip vytahovali jedno eso za druhým. No a ty písničky jsou dneska označované už za klasiku a mnozí z nás je mají spojené s bezstarostnou dobou dospívání. Takže Honza Dědek, nebo chcete-li 7 faktů Honzy Dědka exkluzivně dnes na Frekvenci 1, těsně před 12:45 odpoledne a vlastně těsně před prázdninami a spolu s ním Aerosmith a Amazing z roku 1993.
4: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: frekvence 1.
1: Vník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Ale na chlup přesně, opravdu ve čtvrt na jednu, ve 12.15 startuje, jak je naším zvykem, filmový odborník, kterého mimochodem můžete poslouchat od pondělí do pátku, vždycky v tomhletom čase, to znamená v čase oběda, abychom si spolu vždycky dali takový malý předkrem v podobě dvou pěkně vypečených, nádherných českých, nebo chcete-li československých ukázek. A vlastně v našem případě, co se týká toho dnešního úterního filmového odborníka, tak musím říct, že československých ukázek, já vás vezmu do roku 68, 60. léta, ale vezmu vás také do let 90. Takže buďte v klidu, minimálně, myslím si teda, že minimálně jednu ukázku trefíte. 257 400 999. Tak a kdo se k nám dovolal do filmového odborníka, kdo ho má rád, kdo ho miluje a kdo si možná odnese ten titul, to se dozvíme právě teď. Kdo je tam, hezké odpoledne? Haló, haló, kdo se dovolal?
3: Haló.
2: No, kdo tam?
3: Tady je Pepa z Moravy.
2: Z Moravy a to jméno jsem neslyšel, nerozuměl.
3: Pepa.
2: Pepa, Pepiku. Můžu se zeptat, Morava, odkud konkrétně?
3: Otrokovice.
2: Otrokovice, tak děkujeme za ty dary. A do Otrokovic třeba zahrajeme i to nejlepší z muziky, Pepo, za ten tvůj výkon. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Jsi připraven si dát filmového odborníka, nebo lépe řečeno takhle, připraven určitě, když jsi zavolal, ale jsi připraven teď už na tu první ukázku.
3: Tak zkusíme to.
2: Zkusíme to, pouštím, zní takto.
4: Ale... Tak je středa, jdu na schůzi, jo?
5: No počkej, to se ani nerozlučíš.
6: Ne, nechím. Tak. Ahoj.
4: Ahoj.
6: Nemám podprsenku, to je dobrá organizace. Perspektivní.
4: Hedviko, vem si aspoň kabát přes tu hroznou košili.
2: Venku teplo, Pepo, tak tomu asi rozumíš, že jo? Prostě vyrazila na lehko.
3: Nemám tušení. Nějaká nápověda?
2: Nemáš tušení. No tak zahrál si tam Josef Abraham. V ukázce si slyšel Jiřího Bartošku. To vlastně on řekl, že to je velmi dobrá organizace, když si takhle vrazí na lehko. Ale hrál tam i Ondra Vetchý, Libuška Šafránková. A je to, řekl bych, taková československá, nebo československo-polská válečná záležitost, trošku historická, trošku drama, rok 1999 v režii a Matěje Mináče, nevím, jestli ti to nějak pomůže, ale ten příběh se odehrává rok před vypuknutím druhé světové války, jo, bezprostředně teda po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938, takže my jsme se vlastně z filmu, který je z roku 99, dostali do roku 38, do 30. let, ale to je veškerá nápověda, teď už časomíra.
3: Nic mě nenapadal.
2: Nápověda byla víc než vyčerpávající, Pepo. A tenhle ten snímek se jmenuje Všichni moji blízcí.
3: Myslím, že jsem to neviděl ani.
2: Neviděl si to. Tak třeba se někdy podíváš. Doporučuji hezký film a pojďme na další ukázku, která zní takto.
7: Pozdrav pámbu. Dejš to pámbu. Jak si nemůžu. Co si jemně a nevím co.
8: S mojem strýcu.
9: Chudák neví, že už je starý, že síla není věčná, jako člověk není věčný. Ale z posledního kopsa. A kdo by měl odvahu ti to říct?
2: Taky mimochodem moc hezký snímek, Pepo, pokud se neviděl, doporučuji, ale třeba ho znáš.
3: Dneska nemám dobrý den.
2: Nemáš dobrý den, aha. Tak to jsem pochopil, že ani asi nepoznáš ten druhý snímek nebo tu druhou ukázku. Tohle jsou, Pepo, Všichni dobří rodáci.
3: To jsem viděl, že to bylo.
2: Československé drama, rok 1968. Nevadí, za odvahu ti budu hrát to nejlepší z muziky. Komu to chceš věnovat, tu píseň?
3: Všem, komu je horko, aby to horko nějak vydrželi.
2: Já myslím, že už se blízká na lepší časy. Hele, u nás se taky včera blízkalo, kousek za Prahou. Hromy, blesky, pršelo, ono se chladí teďkom, takže zase bude lépe určitě. Tobě díky za telefonát.
3: Nás to doufám čeká. A druhou možný kabáti?
2: No mám, hele, mám tady už nějakou hudební nálož, tak tak snad to bude OK, no, pro tebe, Pepo. A uvidíme, co se s tím dá dělat. Jo, měj se krásně, zase někdy zavolej.
3: Ahoj.
0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
10: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
11: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
12: Jan Kraus a zásadní události týdne.
10: Začínáme
12: dobře.
10: Přepracovaná kolegyně.
0: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
11: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 30.

0: Cz.
1: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl

0: Dobrý den, tady Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady David.
0: Davide, zdravím. S kým bys jsi rád promluvil?
1: Já bych si promluvil rád s Hurvínkem.
2: Je, Davide, já tě zdravím. Je tady taky Taťulda.
3: Ne, tak já taky zdravím samozřejmě. No, Davidku, tak na co bys ses rád zeptal, že ano?
1: Jaký měl Hurvínek vysvědčení? Co dostal z tělocviku?
2: Je, z tělocviku byla jediná jednička. To já jsem vohebnej, ale jinak to nestálo za moc, Taťulda.
3: No, já teda Hurvínku opravdu to vysvědčení si budeš muset opravit, že jo? Protože jinak dostaneš výprask.
2: No to si neopravím, Taťulda, protože padělání dokumentů se trestá.
3: Nedělej si legraci, ty. A co David měl vůbec na vysvědčení, no? Davide,
1: Já jsem měl samý jedničky.
3: No, vidíš to? Samý jedničky měl tady David.
2: No, tak to je pěkný šprt. Jsi pěkný šprt, Davide. Davide, jak to děláš? Jak to děláš?
3: No, poraď Hurvínkovi, no, jak se studuje. No,
1: já opisuju od kamarádu.
2: No vidíš to, Taťuldo, a já jsem poctivej, já neopisuju.
3: No tak ještě mu ráč ty, Davide, a mě ještě opisoval, to by tak bylo.
2: No tak možná bych to aspoň dál, že jo. Učitelka si pořád stěžuje, říkala, že mi to dala s odřenýma ušima ty známky, no. Tak jsem říkal, ale to už máte ty uši docela pěkně zahojený.
3: Nech to ty... kluku jeden, neposlušná, jsi na legraci tady z kantorů, že jo? Že ke kantorům, Davide, musíme mít co?
2: No, co?
1: No, hodný, málo.
3: Musíme mít úctu, že ano?
2: No, úctu, no, má úcta teda.
3: Tak se loučíme, Davide, měj se.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Frekvence 1. Doprava.
7: Následky střetu dvou nákladních aut na východní spojce Pražského okruhu stále brzdí provoz ve směru ze Satalic do Štěrbohol. Na 61. kilometru se dopoledne střetl kamion se sklápěcím autem. Blokují dva jízdní pruhy a nesouvislé kolony popojíždí už z Kbelské ulice. Bouralo se také na dálnici D1 ve směru na Prahu před Humpolcem. Na 92. kilometru došlo k nehodě autobusu a osobního auta. Překáží v odstavném pruhu, projíždí se bez výrazu. Zdržení z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: to nejlepší z muziky Last Ketchup, za chviličku 3:45 odpoledne a před námi 7 faktů Honzy Dětka. Dneska, tak jak jsme slibovali hned po zprávách, vás sebou vezme do roku 1993. Se kterým hitem, tak to už prozradí sám.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: Psal se rok 1993 a před jednou kapelou tehdy nebylo úniku. Její hity se tenkrát hrály horem dolem na všech rádiích i na MTV. Skupina Aerosmith tehdy ze své desky Get a Grip sypala jeden hit za druhým. Patřila mezi ně i srdcervná balada Amazing. Málo kdo však věděl, že je plná drog.
1: Za prvé.
3: Napsalý zpěvák Steven Tyler společně s kamarádem Richardem Supou. Svého času spolu fetovali první ligu. Bohužel tohohle kámoše jednoho dne chytli s kilem kokainu a na 3 roky skončil za mřížemi.
2: Za druhé.
3: Po propuštění z basy zamířil na nejbližší koncert Aerosmith. V šatně navštívil svého kámoše Stevena Taylora. Chtěl ho potěšit sáčkem s bílým práškem, jenže ten ho nechal vyvést. Ať se prý vrátí, až bude alespoň rok čistý.
1: Za třetí.
3: Stalo se. Po propuštění z léčebny ti dva napsali písničku Amazing o Stevenově nelehkém drogovém období po rozpadu kapely. Dokonce je zde jako pomyslný životní zlom zmíněno comebackové album Permanent Vacation z roku 1987, které Aerosmith vrátilo zpět na vrchol.
2: Za čtvrté.
3: Amazing se na singlu dalo koupit od listopadu 1993 a v americké hitparádě to dotáhlo na slušné 24. místo.
1: Za páté.
3: Velký úspěch mělo video k němu s herečkou Elišou Silverstone a Jasonem Landnem, hlavní hvězdou filmu Omámení a zmatení. Nešlo o náhodu, snímek z roku 1993 je plný odkazů právě na kapelu Aerosmith.
2: Za šesté.
3: Video o životě ve virtuální realitě bylo následně na cenách Billboard Music Video Awards nominováno na nejlepší klip roku 1993 v kategorii rock.
1: A konečně za sedmé.
3: Mimochodem, v roce 1997 spolu Steven Tyler a Richard Supa napsali další hit s názvem Pink a údajně jsou dodnes čistí. Tak to jsme rádi a já věřím, že vy jste taky rádi, že právě teď zazní na Frekvenci 1 jejich Amazing, hit z roku 1993.

0: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: To nejlepší z muziky Axwell, Ingrosso na Frekvenci 1, my si dáme taky Opus. A nebo Janu Kršner. A zprávy v celou.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod. 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Hezké odpoledne. Zprávy připravil Ondřej Albrecht.
2: Já přeju hezké odpoledne. Odpoledne a hlavně večer hrozí na celém území silné bouřky. Silničáři zprovozňují pravou část nové dálnice D7 na Kladensku a zdržíte se na dálnici D1 u Brna. Odpoledne a hlavně večer hrozí na celém území silné bouřky. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu proto vydali výstrahu, která platí od dnešních 17 hodin do zítřejších 7 hodin ráno. Řekl to na CNN Prima News meteorolog Filip Smola.
3: Od jeho západu během odpoledne budou přáňky a bouřky přibývat a ty bouřky postupně můžou být i silné, proto platí výstraha pro celé naše území právě od dnešního večera až do zítřejšího rána. Můžou se objevit přívalové srážky kolem 50 mm. Kroupy až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A stále připomínám, že ještě platí výstraha pro Jižní Moravu před nebezpečím požáru až do odvolání.
2: Silničáři dnes zprovozňují pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Poslouží pro obousměrný provoz. Zároveň začne budování levého pásu dálnice spojující Chomutov s Prahou. Téměř 7-kilometrový úsek za více než 1,25 miliardy korun bude celý dokončen příští rok.
4: Nový dálniční úsek mezi Kutrovicemi na Kladensku a Panenským Týncem na Lounsku vznikne rozšířením silnice první třídy číslo 7. Silničáři mimo jiné vybudují právě 7 mostů, z toho 3 nové přímo na dálnici. Vznikne taky mimoúrovňová křižovatka Hořešovice a 2 protihlukové stěny dohromady dlouhé téměř 2 kilometry. Ředitelství silnic a dálnic teď ve Středočeském kraji staví téměř 17 kilometrů D7. Jde o 3 úseky od mimoúrovňové křižovatky Knovís k Panenskému Týnci. A to Knovís, Slaný Kutrovice a Kutrovice, Panenský Týnec. Všechny by měly být hotové příští rok. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Seniorka a zubařka si za vraždu vůdce kutnohorské sekty odpykají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim dnes pravomocně snížil Pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i 4letý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Angličtí fotbalisté v roli velkých favoritů rozehrají ve středu playoff mistrovství světa proti Kongu. Půjde o premiérový souboj obou mužstev. Africký tým se při druhé části na světovém šampionátu poprvé představí ve vyřazovací fázi. Zápas v Atlantě má výkop v 18 hodin našeho času. Vítěz v osmifinále v Mexiku pak vyzve pořadatelskou zemi nebo Ekvádor.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes teploty budou opět až kolem 36 stupňů Celsia, především na jihu nebo na východě Moravy. Postupně čekáme, že přijdou také přehánky nebo bouřky, které ale místy můžou být i velmi silné.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: U Brna je kolona zhruba na 10 minut, a to od Vyškova. Zdržíte se od 210. kilometru v hustém provozu. Zdržíte se potom také na Pražském okruhu. Asi 4 hodiny ve směru k letišti mezi 9. až 20. kilometrem. Tak šťastnou cestu, pevné nervy. Teď má slovo ještě opět Robin Sobek.
0: Pojďme na to 4 minuty po 13. Ještě jednou hezké odpoledne, pokud nemáte plány na prázdniny, tak my je pro vás máme. My jsme připravili opět radiokampy Frekvence 1 a poměrně dost zastávek. Budeme vyrážet vlastně 8. července, už příští týden ve středu. A jezdit budeme každou středu až do konce prázdnin, až do 26. srpna. Tak pojďme si všechny ty zastávky a vůbec taky to, na co se těšit, projít už za chviličku. Jana Kirchner, Rihanna nebo a taky Ed Sheeran do té doby. Hezké odpoledne. Frekvence 1.
5: nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Modrá, Jana Kiršner, to nejlepší z muziky, máme minutu po čtvrt na dvě odpoledne, ladíte frekvenci jedna a ladit nás můžete nejenom samozřejmě v rádiu, ale pokud by vás to zajímalo, tak můžete letos vyrazit opět na Rádio Kempy frekvenci 1. To znamená, můžete nás navštívit osobně a podívat se nám pod ruce, jak vůbec se takové vysílání dělá, jak to probíhá. No a můžete vybírat z několika termínů, třeba hned z toho 1. 8. července, kde budeme v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Vysílat bude Verča a taky Ondra hrát mezi 19. a 20. kapela Opeta Radeček. Týden poté budeme v kempingu Lipno Modří na Lipně. Je tam nádherně s Pokáčem, Lubka, Míra budou provázet tím odpoledním vysíláním. No a další středu 22. července v kempu Stříbrný rybník zase pro změnu Jana s Vojtou a taky bude zpívat Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Takže můžete se těšit na tenhle ten krásný hudební zážitek, stejně tak v kempu Strážnice 29. července se můžete těšit na kapelu Miraj, opět za mikrofony Lubka s Mírou. No a pak už rozjedeme zase tu srpnovou část, 5. budeme konkrétně v kempu Pohoda s Adamem Ďuricou, 12. v kempingu Vranovská pláž s Xindlem X, 19. na koupališti a kempu Podbořany s pivákem Petrem Bendem a v kempu Kristýna. Všechno zakončíme 26. srpna společně s Marpem, takže vybírejte, mrkněte klidně na web frekvence1.cz v případě, že vám to pomůže, protože všechny ty termíny tam máte napsané, máte tam i interprety, můžete se podívat. Začínáme ve 2 odpoledne s tím, že hudební host bude vystupovat mezi 19. a 20. No a co by to byl za Radio Camp bez táboráku, bez opékání špekáčku, bez soutěží, bez oblíbených kelímků štěstí. To všechno bude na každém Radio Campu frekvence 1, tak doufám, že alespoň na jeden vyrazíte.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
4: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Life is life.
1: A Opus, to nejlepší z muziky, máme na chvíli přesně půl druhé odpoledne. Za chviličku vás vezmu sebou do Liberce, protože tam přibyl nově Photopoint. Netradičně je kruhový a ještě k tomu s ještěrem v pozadí. Ale více si povíme za chviličku, alespoň můžeme říct, že je to takový tip za zábavou, nebo chcete-li tip na výlet, ale do té doby určitě taky gala Tomáš Klus, Taylor Swift, anebo aktuální doprava.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách v úterý odpoledne, tak to víme.
4: Aktuálně je uzavřený pražský okruh ve směru na Ruzyni na 14. kilometru z důvodu vážné dopravní nehody dodávky s nákladním vozidlem. Poslední volný sjezd před nehodou je na 3. kilometru exit Vestec. A další dopravní nehoda nákladního vozidla s vozidlem údržby blokující pravý jízdní pruh se vyšetřuje na dálnici D52 na 17. kilometru ve směru na Mikulov. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to k vzteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu, ztracené malíské pláto, třeba se vrátíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou, jedné

0: Gala, to nejlepší z muziky na frekvenci 1, skoro 1:45 máme právě teď. Já jsem sliboval pozvánku směru Liberec, tak se tam pojďme podívat, protože tam je teď netradičně kruhový se zapíchnutým srdcem a v pozadí se siluetou ještě du. Fotopoint, ano, vypadá takhle vlastně nový fotopoint, který přibyl v městském celoročním přístupném rekreačním areálu ve Vesci v Liberci, ale více mne vlastně může doplnit k tomuto dílu student 3. ročníku místní střední školy Kateřinky Aleš Vlček. Jehož nápad porota vybrala jako nejzdařilejší z bezmála 40 návrhů studentů této školy.
1: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatej tvar takový jako už dost ohranej, tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mi napadlo právě to kolo. A když už tam bylo řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko. Než aby to srdce na tom leželo, tak mi přišlo více zajímavé, aby tam vlastně to srdce bylo zapíchnutý.
0: Fotopoint vlastně má průměr asi 2,7 metrů a vytvořili ho konkrétně řemeslníci a kvůli větší odolnosti vůči povětrnostním podmínkám pro kruhovou konstrukci zvolili modřínové dřevo. No a co to pro vás znamená, že až budete mít cestu třeba na Ještě nebo směr Liberec, tak to vezmete okolo rekreačního areálu ve Vesci a uvidíte, jak vypadá ten krásný nový fotopoint.

0: Chesney Hawks a píseň, kterou já vždycky miloval teda, ale chtěl jsem říct něco zásadnějšího, že vítám tady Janu s Vojtou, nazdár.
1: Dobrý.
0: Nazdár.
1: Pánové, já mám problém.
2: Jaký?
1: Já se nemůžu vyjbat.
0: Já ti pak namazuju.
2: Ty jsi cvičila nebo něco?
1: Ne, myslím, hele, jako je to zvláštní, jo. Když byla puštěná klimatizace, jak mi to nevadilo, ale klimatizace se nám rozbila, takže to už jenom fouká.
2: Aha.
1: A já jsem moje ofoukla.
0: Ty jsi ofoukla.
2: A která část těla ti ofoukla? Krk?
1: Nemůžu záda, protože takhle a dopředu.
0: Ne, tak je to nezajímavá část těla.
2: Počkej, nech to, to zní to hezky. Teď když někdo pustí rádio.
1: No to je, když tady to... A přitom já tady...
0: Jako když tady někdo vrže, viď? Jasně, chápu. Jako,
1: ale já mám pocit, že jsme se o tom zrovna možná včera bavili, ne? Já jsem si to moje přivolala.
2: No, ano, prosím vás pěkně, to nebylo to, co myslíte, to bylo lumbago.
1: Fouknutá.
0: Ale já jsem chtěl říct úplně něco zajímavějšího.
2: No, řekni, řekni.
1: Já jsem ti to záda. Rozbila, tak to řekni.
0: Ale já jsem chtěl říct, že prostě tady Vojta potkal Johna Wicka včera a to mě dostalo, potkal Johna Wicka.
1: Sorry, ty jsi nám to úplně rozbil, to měl být samostatný vstup, až
0: vy máš volejneš.
2: Já to mám nachystaný na 14.15.
1: My máme programy. My si děláme scénář, víš, na rozdíl
0: od toho. Fakt. Umíte improvizovat. Tak pojďte ke mně do školy, já vám udělám takový malý workshop. Zjistíte, že se není zapotřebí připravovat vlastně na vysílání.
2: Teď nevím, co z toho bylo vtipnější, jestli jít do školy, nebo to, že si děláme přípravu.
0: To nevím, ale každopádně jsem chtěl říct, že já jsem tady vyzýval dneska posluchače, měl jsem tady samostatný vstup o,
1: jo?
0: No jasně, o Johnovi Wickovi, no a představ si, že jsem si to nenaplánoval, že mi to napadlo úplně spontánně. Mm-hmm. A takhle jsem to tam lehce vložil a říkal jsem si, že pokud někdo byl
1: mistr improvizace.
0: Jsem mistr improvizace. Pokud tam někdo byl na tom koncíku, jako, tak jsem říkal, tak mi napište, to jsem jako řekl. A pokud s ním někdo máte fotku, tak to nedělejte, neposílejte.
2: Mám protože, fotku.
0: Protože to je pro mě až moc velký metrix.
1: Jako
0: no to já bych záviděl.
2: Takhle jsem stál vedle Johna Wicka.
0: Ne.
2: No jo.
1: Protože nás Keanu Reeves měl koncert. Vojta byl na koncertě, abyste věděli, o čem je řeč.
2: No, přesně tak.
1: Takže hele, jestli chceš vědět, jaký to bylo, pust si rádio.
0: Navnadil jsem na odpolední vysílání, jo?
1: Dělal jsi to skvěle. Teasing.
2: Ale, tak červenou nebo modrou pilulku necháme na tobě a následuj bílýho králíka. Čau.
0: Tak čau.
1: Jsme zpátky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Se zprávami Ondra Obrecht. Hezké odpoledne.
6: Já přeju hezké odpoledne taky. Pacienti se od července dočkají dalších 1200 léků, pro které původně museli k ambulantním specialistům u svých praktiků. Umělá inteligence zatím nedokáže nahradit zkušené lidi, přesvědčili se o tom v automobilce Ford. A zdržíte se na dálnici D1, ale také výrazně na Pražském okruhu. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 1200 léků u praktických lékařů. Jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na dnešní tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv více řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
7: Rušíme preskripční omezení u více než 1000 léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/8 celkového počtu hrazených ambulantních léčiv.
6: Češi letos přišli opět na chuť na dovolenou vlastním autem. Jde hlavně o prázdninové cesty na Slovensko. Co tam máme nejraději? Frekvenci 1 prozradila Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
8: Na Slovensku čeští turisté nejčastěji vyhledávají horské oblasti za pěší turistikou a čerstvým vzduchem. Zároveň rodiny s dětmi vyhledávají pobyty v větších hotelových rezortech s akvaparky.
6: Mezi stále nejoblíbenější místa patří Vysoké i Nízké Tatry, Malá a Velká Fatra, spíš lázně na severním a středním Slovensku, Slovenský ráj a zámek Bojnice, nebo také města Martin, Žilina a Trenčín. Mezi nejnavštěvovanější místa Čechů na Slovensku patří samozřejmě také Bratislava. Umělá inteligence zatím nedokáže nahradit zkušené lidi. Přesvědčila se o tom americká automobilka Ford, která musela znovu najmout stovky zkušených techniků poté, co systémy AI při kontrolách kvality nesplnily očekávání. Firma přiznala, že umělá inteligence je jen tak dobrá, jak kvalitní jsou data a lidé, kteří ji učí. Tenistka Karolina Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou a po vítězství 6-3 a 6-4 postoupila do druhého kola. Finalistka travnatého turnaje v All England Clubu z roku 2021 vyhrála dnešní duel proti 19-leté krajance za hodinu a čtvrt. V dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Świątekovou nebo Američanku Taylor Townsendovou.
5: Frekvence 1. Počasí.
6: Dnes čekáme teploty opět až do 36 stupňů Celsia. Teplej bude spíše na jihovýchodě a východě České republiky. Později potom přijdou hlavně odpoledne a k večeru místy přehánky, jen ojediněle bouřky. K večeru potom od jeho západu přijdou také silnější a četnější bouřky, které místy můžou přejít i přes Českomoravskou vrchovinu.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Nehoda na Lochkovském mostě zablokovala dnes kolem 13. hodiny Pražský okruh směrem na Ruzyni a dálnici D5. Srazily se nákladní auto a dodávka. Na místě se tvoří dlouhé kolony. Počítejte se zdržením, stejně jako se zdržíte na dálnici D1 před Brnem. Aktuálně na 188. kilometru kolona začíná. Rozjíždí se to až za Brnem. Zdržení je tam kolem 10 až 15 minut. Tolik zprávy. Teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
1: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině 30. června.
2: Poslední červnový den, zítra začínají prázdniny.
1: Takže za normálního stavu by vlastně dneska šli děti a studenti pro vysvědčení.
2: Ano.
1: Ale logicky asi už jsme o tom tak nějak mluvili, že jo, prostě včera by se stejně neučili a dneska taky, takže...
2: No hlavně včera by polovina z nich do školy vůbec nešla, protože by nutili rodiče, aby jim našli výmluvu, že jo. Musím dneska do školy, tak no napiš, že jsme u doktora.
1: No, to jo, ale víš, jakože já třeba mám kolem sebe maminky, no, které by byly rády, kdyby ty děti šly do školy, že?
2: Já jsem myslím,
1: já mám to schánět někoho na hlídání, prostě já jsem se vzít volno, že?
2: Já si myslím, že to je taková dvouměsíční jakoby trauma teď pro spoustu rodičů. Co s nima?
1: No, kam je zavřete? A do sklepa.
2: Tam je aspoň chladno.

0: Tak to byla Adele Rolling in the Deep na frekvenci 1, 14 hodin, 12 minut. Včera jsem byl na koncertě, jak jsem tady včera avizoval, byl jsem na koncertě americké tříčlené kapely Dogstar na baskytaru Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves, já jsem ho viděla někde na sociálních sítích,
0: no.
1: Jak se lidi vždycky snaží jako ty celebrity odchytit,
0: no.
1: A on byl jako nějaký strašně neupravený.
0: No, já spíš si teda myslím, že už jsem to tady včera říkal, jako, že bylo odvážné, jako tričko, černý sako, černý kalhoty a hlavně turistický boty do vysokých hor. Jako měl.
1: S vysokým podpadkem.
0: Ne, ne, ne. On sám je o sobě dost vysoký, ale je takovej, jako, že člověk by mu možná jako podal láhev vody, kdyby ho potkal.
1: Počkej, on je Prahy. Vysoký.
0: Docela
1: jo. Z těch videí bych vůbec neřekl.
0: Mně přišel docela vysoký.
1: Tak počkej, to se schválně podívám. Keanu Reeves. Keanu Reeves.
0: Kolik měří centimetrů?
1: No,
0: jo?
1: To mě zajímalo. Kolik má centimetrů? On má hlavně 61 let.
0: Bude mu 62, 2. září.
1: 2. září.
0: Ano.
1: 1,86 m.
0: No, to je docela vysoký kluk.
1: To je
0: jenom chlapa. O 10 cm nižší než já. Ale no. Hlavně jako potěšilo mě, že je stejně hubenej. On je opravdu takovej věchýtek. Nicméně, jako koncert výborný.
1: Furt lepší, že byl stejně tlustý, že? No, dobře, takže ne, muzika skvělá.
0: Muzika takovej, prostě takovej ten úplně ten nejtypičtější, nejklasičtější americký pop rock. Prostě a ty pánové to ovládají, strašně dobře to znělo, měli výborného zvukaře, evidentně ten frontman skvěle zpíval, hrálo jim to, bylo to boží. Neviděl jsem to celý, protože ten koncert byl opravdu jenom pro odvážný.
1: To trvalo dlouho.
0: Ne, to bylo se saunou. Jako tam,
1: jo,
0: tam bylo asi 170 stupňů v tom klubu.
1: Ale on jako měl celou dobu na sobě tohle, jo?
0: No.
1: Pohorky.
0: Pak si sundal teda asi sako, co jsem tak jako pochopil, no.
1: Třeba má rád teplíčko.
0: No, no. Ale já jsem stropil pohoršení hned na začátku. My jsme se tam jako nějak jako snažili dostat. Ten klub byl opravdu narvaný k prasknutí. A prostě jediný místo, kam jsem se mohl postavit, když jsem byl vpuštěn dovnitř.
1: Byl na pódium.
0: Ne, tak bylo vedle pódia, jo.
1: Aha.
0: A najednou se za mnou ozvalo. Takový mám nejradši, co chodí na poslední chvíli a mají 2 metry a ostatní blokujou.
1: To jsem říkala já asi.
0: Ne, tak jsem se otočil a tam stál takovej pán.
1: 1,50 m.
0: Zhruba. A já jsem mu říkal, já za to nemůžu.
1: Já vás vezmu na záda. Nechtěl. A udělal chybu.
0: No to nevadí. Já už to jako víc vám říkat nemusím, pěkně ho zdravím, doufám, že si to užil.

0: MC Erik a Barbara. Slovenská muzika. Zrovna včera my jsme vydali s kolegou Mikešem další fór a psal nám tam takový moc hezký příspěvek, nějaký páreček ze Slovenska, že zrovna přijeli hranice a poslechli, nebo respektive naladili si český rádio. První, co jim tam skočilo, byla frekvence 1.
1: Samozřejmě.
0: A slyšeli nás odpolední vysílání.
1: No.
0: A já to teda teď nechci hledat, protože to bylo samý chvástání, jako skoro, jak kdybychom se domluvili. Ale bylo to tak milý, jakože super, že se jako, že je bavilo, že je hlavně bavilo, že slyší v českém rádiu hodně slovenský muziky. To je asi
1: takže nechválili nás a našeho hudebního šéfa.
0: Ne, pozor, počkej, to nekončí. Pak prostě bavili je témata. Bavilo je to, že jsme neřešili politiku, protože oni to tam asi taky sledují, jak je to tady
1: jasně,
0: takový. Jako,
1: jasně.
0: No a jakože si u toho vlastně hrozně odpočinula. Já jsem tak jako četla a říkala jsem si, jako to je prostě super. Víš, že nejsou jenom lidi, kteří si sednou k sociálním sítím a blejou tam ty nenávistní příspěvky, ale že prostě si fakt někdo veme do ruky telefon a napíše ti něco takhle hezkýho.
1: No tak jako samozřejmě je to báječný. A kde to bylo? Na Facebooku nebo na Instagramu?
0: Byl to Facebook. A o to víc je to divný, protože Facebook je většinou jako snůžka tady těch jako nenávistných.
1: To je taková ta žumpička,
0: tam dokážou lidi být jako hodně, hodně ostrý,
1: Ne, my samozřejmě jako velmi děkujeme.
0: Zdravíme na Slovensko.
1: Jsme rádi, že jste si tady u nás, na západě, našli něco, co vás baví.
0: To by žel, nejpni si.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na frekvenci 1.
4: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
5: To nevím.
4: Božího, je to problém.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
6: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
3: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na frekvenci 1.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To byly Police a Every Breath You Take na frekvenci 1. Za minutu bude půl třetí.
1: Slyšela jsem takovou vtipnou věc. Víte, jak se zdraví cyklisti, co jezdí na elektrokolech?
2: Ne.
1: Víte, jak se zdraví? Ne. Zdraví se ČEZ.
0: A když projedou rychle, tak dělají EON.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší. Největší hity posledních let.
4: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stát určuje, zítra opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na maximálních 40,56 za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,61, což je o 14 haléřů více než dnes. Brněnský dopravní podnik se dnes zapsal do České knihy rekordů. Městem projel nejdelší konvoj identických tramvají, a to 40 vozů Škoda 45T. Jejichž nákup dokončil podnik letos asi po 4 letech. Novým předsedou dozorčí rady energetické skupiny ČES se stal místopředseda koaličního hnutí SPD Radim Fiala. Do čela rady, do níž ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku, ho zvolili ostatní členové rady.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Se zdržením počítejte na D1, před Brnem kolona začíná už na 180. kilometru a po pojízdní budete zhruba 20 kilometrů. V hustém provozu necháte až po nějaký 200 kilometr zhruba 15 až 20 minut. Aktuálně jsou komplikace hlášeny taky z Pražského okruhu, a to ve směru k letišti, konkrétně až po 20. kilometr. Zdržíte se tam zhruba kolem nějakých 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Za chviličku pravda nebo blábol, tedy příběh, který se buď stal nebo nestal.
0: No a do té doby novinka od Kateřiny Marie Tiché, to je stejně šikovná holka.
1: Tak Byt 66.
0: Byt 66. No.
1: 6-7.
0: To by bylo 67.
1: Já vím, no, tam jedna chybí tam. No tak jsme na to zvědaví, já jsem to teda ještě neslyšela.
0: Je to moc hezký, pojďme si to užít.
7: Mažu 100

0: To je prostě nádhera. Kateřina Marie Tichá, byt 66 na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí.
1: Tak pojďme na příběh.
0: Jsem s ním.
1: Jsi někam ztratil?
0: A o čem to bylo zhruba cca?
1: Já vám to převyprávím z hlavy. Bylo to o ženě, která cestovala a vždycky při těch svých cestách přečetla knihu a tu knihu nechala v hotelu. A vždycky do té knihy napsala rok, kdy jí pořídila a svoje jméno. No. A představte si, že asi po 35 letech dorazila do místa, po kterým strašně moc toužila, byl to Nový Zéland.
0: No.
1: Vlezla do hotelu a teď tam někde ležely ty knížky, evidentně dělal někdo něco podobného jako ona, a ona si vzala jednu tu knížku a zjistila, že to je knížka, kterou ona před 35 lety nechala v Řecku. Aha. Bylo tam její jméno a rok narození, kdy tu knihu pořídila. Aha. Takže tahle ta kniha se k ní dostala po 35 letech z Řecka až na Nový Zéland.
0: Mně se líbí, když lidi tohle dělají, tady ty věci, že se ty předměty hledají svoje vlastní cesty.
1: Jak se vždycky říká, že se ti jako cokoliv ztratíš, se ti vlastně jako vrátí. I když tohle teda není jako, že se ti to ztratí, ale záměrně jsi to někde nechal. Ale prostě evidentně ta kniha k ní chtěla zpátky.
0: A víme, co to bylo za knížku?
1: Ne, to ne, to nebylo napsané.
0: Jestli to třeba nebyly Neználkovy cesty nebo něco takového.
1: Ty jo, hele, 35 let zpátky, to byl podle mě nějaký Neruda třeba. Nebo...
0: Písně kosmické. Jo, já bych tomu věřil.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: A děláš dobře, no.
0: Jo, opravdu.
1: Fakt se to stalo. Teda nevím, neznám jako název té publikace, ale skutečně tahle ta žena má ten příběh, že 35 let trvalo, než se k ní ta knížka dostala. Ona to ani nečekala, že jo. Ale prostě přišla do hotelu na Novém Zélandu a byla tam ta kniha, kterou ona opustila před 35 lety v Řecku v hotelu.
0: To je dobrý.
1: To dělá moje máma. Ona teda vlastně jako většinou, když už tam tu knížku nechá, tak je to strašný brak, jo. Říká, to bylo hrozný blábol, to tady nechal. Ale přijde mi to fajn, no, že ty lidi to tam nechají.
0: Já vím, že se dělali takhle, jako, ale to byl přímo jako cílený pokus, že třeba někdo nechal někde nějakou věc, nějaký oběživo. Vím, že s mincí se to takhle dělalo, že se to vlastně jako posílala, aby si zjistilo třeba, kolika lidem ta mince projde rukama. Protože u mincí se říká, tisíce lidí na to sahali.
1: No, jasně,
0: a oni to byli jako desítky v podstatě, že to nebylo zas tak moc.
1: Tak
0: jako
1: se to dostalo k tobě a měl jsi z toho svrap.

0: Posloucháte Frekvenci 1, i tentokrát Tomáš Fíla vyrazil za vámi a nevyrazil s prázdnou.
1: Ano, Frekvenci 1, Coca-Cola, ruku v ruce, vyráží opět za vámi a celý tento týden jezdí náš kolega s naloženým autem výher.
0: Kdo ho odchytí jako první, tak může vyhrát nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky voucher do restaurace Foodmarks, a to v hodnotě 500 korun.
0: A k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
1: Tome, kde tě dneska máme, kde se pohybuješ, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme z Masarykova náměstí z Veselí nad Lužnicí, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači a rozhodně nejedeme s prázdnou. Platona k poju Coca-Cola, voucher v hodnotě 500 korun do restaurace sítí Foodmarks, k tomu sluneční brýle, plážová osuška, plážová taška, to všechno máme u sebe, ale dnes také dvě vítězky. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Já jsem Jana.
4: Já jsem Míša.
2: No dámy, vy k sobě očividně patříte, to je jasný, ale jak jste se tady octli? Jak jste se rozvěděla, že tady budem?
3: No mě zavolala moje vnučka Michalka s tím, že mě vytáhla takovýho lenošení v tomhle horku, no a neodolala jsem a přišla jsem teda jí podpořit.
2: To jste udělala, Janičko, dobře, no a Míšo, a ty ses to rozvěděla jak?
4: Mě volala mamka, že to slyšela, když jela do práce v rádiu.
2: A jak se mamka jmenuje?
4: Iva.
2: No tak dneska je to krásný příběh. Iva volala Míše, Míša volala Janě, všichni jsme se tady společně sešli, no to je fantastický. V každém případě získáváte všechny ceny, o kterých jsem mluvil, tady jsou.
4: Tak to je super.
3: Super, jupi, děkuji.
2: No a my samozřejmě máme radost, že jsme tolik radosti dnes mohli přivést sem do Veselí nad Lužnicí. Zítra budeme zase někde jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání. Tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a dnes vám přejeme krásný zbytek dne. Ahoj!
4: Ahoj.
0: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět zítra, tak poslouchejte ranní vysílání, kde se dozvíte, kam pojedeme příště.
1: Mistrovství světa ve fotbale v plném proudu. Můžete si vychutnat pravou fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených právě samolepkou Foodmarks.
0: Právě tam můžete sledovat zápasy, fandit a zároveň soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, tak taky k tomu všemu můžete vyhrát ještě něco navíc.
0: Mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola.

0: 15. hodina je tady. Muzika je připravená, my vám prozradíme, cože budeme hrát.
1: Po 15. třeba Offenbach a Norma Jean Martin.
0: Taky Alex Warren.
1: A nebo Petr Muk.
2: Jsem se zaposlouchal do toho Alexe Warrena. Skvělý song.
0: No a budou zprávy za chvilku.
3: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Takže hned, ne, za chvilku je tu Ondra Albrecht.
4: Hezké odpoledne. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč dnes převzal funkci od svého předchůdce. Švédská vláda uvedla, že zpřísní tresty ve snaze snížit kriminalitu a zdržíte se na dálnici D1. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč dnes na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu. Oficiálně se Hlaváč funkce ujme od 1. července. Před slavnostním ceremoniálem ho ještě na hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Po sérii supertropických dní se zúžila možnost koupání v přírodních koupalištích. Na vině jsou sinice. Hygienici už proto zakázali koupání na třech místech napříč Českem. Hned dva zákazy platí v kraji Vysočina.
5: Přehrada Sedlice na Pelhřimovsku a Domanínský rybník na Žďársku. To jsou dvě místa, kde nám hrozí pokoupání problémy na Vysočině. Hygienici zakázali koupání taky na Stříbrném rybníce v Hradci Králové. V Česku je taky pár míst, kde hygienici sice zákaz nevydali, ale nedoporučují koupání. A to na velkém rybníku u Karlových Varů, na přehradě Skalka u Chebu, na Máchově jezeře na Českolipsku či na přehradě Lipno, konkrétně na pláži Černá v Pošumaví. No a problémy můžou být i na přehradě Orlík, konkrétně na pláži Radava. Potíže nám hrozí i na rybníku Dlouhý u východu českého Lančkrouna nebo na Dalešické přehradě v okrese Třebíč. Na přehradě Brušperk u Frýdku Místku a rybníku Edrovice u Rýmařova na Bruntálsku. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Švédská vláda dnes uvedla, že před zářivými volbami zpřísní tresty ve snaze snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívali vyšší hranici trestní sazby a ukládali delší tresty recidivistům, jak píše Reuters. Švédsko se poslední dvě desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. Přestože počet případů střelby za poslední 4 roky výrazně klesl, kriminalita je stále jedním z nejdůležitějších témat pro voliče. Tenistka Nikola Bartuňková prožívá průlomový rok mezi elitou a ve vzestupu pokračuje i ve Wimbledonu, kterého si cení ze všech Grand Slamů nejvíce. Tráva pro ně má zvláštní kouzlo a baví na ní hrát i jiné sporty. Poté, co v pondělí postoupila do druhého kola vítězstvím 6-4, 3-6 a 7-5 nad Američankou Sterncovou, řekla novinářům, že ve volném čase sleduje i mistrovství světa ve fotbale. Fandí prý Argentině a Španělsku.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploty dnes místy ještě můžou poskočit až na 36 stupňů Celsia. V noci potom bude kolem 21 až 17. Bude spíše oblačno, od západu čekáme přehánky nebo také bouřky. Na východě bude přechodně v noci i skoro jasno.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: S kolonou počítejte na silnici 7 na 23. až 27. kilometru, tedy ve směru z Prahy. Nechá to tam přes 15 minut. Další 10-minutové zdržení je potom před Brnem na dálnici D1 od Vyškova. Aktuálně do kolony vyjedete na 204. kilometru. Za stým 90. se už jezdí bez větších komplikací. V opačném směru je potom kolona před Brnem taky a ta začíná na 189. kilometru. Aktuálně končí na 196. Tak pevné nervy za volantem. Teďka už mají opět slovo Jana s Vojtou.
1: Krátce po 15. hezké úterní odpoledne přejeme z Frekvence 1.
0: Přátelé, já jsem tady četla, když už teda je hlavním tématem samozřejmě počasí, že jo? No. Já jsem dokonce nějaký takový zvláštní titulek. Bouřky Prahu ignorovaly.
1: Já mám pocit, že bouřky se včera na Prahu úplně
0: vykašlali, jo.
1: Obešly.
0: Takže nebyly tady. Já jsem totiž odjížděla včera právě z rádia a vypadalo to, že hrozně zmoknu a takže se nic takového nestalo.
1: Ne, nic takového se nestalo. Já taky, když jsem včera odcházel z rádia, tak jsem si telefonoval s manželkou, která už byla doma a u nás padaly trakaře a všechno, co mezi trakařema může padat. Jakože kousek tady za Prahou prostě byla Sibérie.
0: Co padá ještě jinýho mezi trakařema?
1: Takový ty věci s háčkama. Neznáš to úsloví, jako... co padá s háčkama?
0: Já jsem zabrousila do slengu rybářů.

0: Frekvenci 1 právě teď budeme proplácet účtenku.
1: A komu dneska zavoláme?
0: Dneska budeme volat Evičce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: A voláme do Karviné.
1: Do Karviné, tak já doufám, že nám to Evička zvedne.
0: Tyjo, to není málo, tyjo, to je moc hezká sumička, to bych byla ráda, kdyby se tohleto vrátilo. Jako každá sumička je krásná, že jo?
1: Samozřejmě.
0: I sumeček. A vy, vemte to.
4: Halo, prosím.
0: Dobrý den, Evičko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence.
1: No jasně.
0: Je to tak. My vás moc zdravím.
4: To není pravda.
0: Máme v ruce vaši účtenku, ale vy tady toho hodně píšete sama, prozraďte, jaká moc velká faninka jste Michaela Jacksona.
1: Pojďte.
4: No, od jak živa, prostě já ho miluju.
0: Aha.
4: Co bylo v televizi, když jak byla Praha. Jak to bylo, tak jsem sbírala všechny.
1: Na Letní jste byla, když tu byl.
0: No, zažila jste nějaký jeho koncert?
4: No, nebyla jsem.
1: Nebyla jste.
4: Nebyla jsem, protože jsem měla menší děti, takže to nešlo.
0: Jasně. No a tak je to, tahle účtenka je spojená s Michaelem Jacksonem, tak nám prozraďte, za co jste utrácela.
4: No, utracela jsem za vstupenky na film.
0: Jo.
4: A ještě jsem neskončila.
0: Budete znova, jo?
1: Kolikrát už jste ho viděla, ten film?
4: Šestkrát.
0: Jako fakt?
1: Jo. To už si pamatujete i jména osvětlovačů z titulků, ne?
4: Ne, to je takový zážitek, to si připadáte, jak kdybyste na tom koncertě byli.
0: No, teda vy jste neskutečná.
1: To je skvělý.
0: No, tak takhle, je tady 1760 korun a Frekvence 1 vám tuto částku vrátí.
1: Ještě mi řekněte, kolik máte doma vylepených plakátů.
4: Plakaty nemám, mám je schované, ale dávám dohromady sbírku. A mám knížky, mám CDčka, mám prostě knihy, všechno.
0: No, tyjo, to by se normálně ještě možná hodilo vám nějakýho Jackson zahrát, ne?
1: Víte co, a helejte, ale my ho tady v playlistu máme, tak já ho tam jenom přesunu.
0: A máme ho pro vás připravenýho.
1: No jasně, bude tam a vidím tady, co takhle Billie Jean, to je dobrý, ne?
0: To je super.
1: Tak tady to máme,
4: super.
1: Tak si to volte. Jo?
0: Tak jo, mějte se krásně,
4: se
0: daří, naslyšenou.
1: Naschle.
4: Mějte se hezky, naschledanou.

0: Posloucháte Frekvenci 1, hezké odpoledne přejeme.
1: Přátelé, já tady mám jeden takový pojem, který se teď vrací. Ono se to prý už dřív jako používalo, teď se to vrací znovu do módy. Jmenuje se to takzvaná kapsulová garderoba. Víš, co je kapsulová garderoba?
0: To je podle mě garderoba, že máš jenom málo věcí a jsou navzájem kombinovatelný.
1: No. A nosejí to prý slavní a strašně chytří lidé, jako třeba Steve Jobs.
0: No.
1: Když si rozpomeneš Steve Jobs,
0: měl
1: to jsou prostě
0: jeden rolák.
1: Jeden černý rolák a modrý rifle. No. Nic jiného.
0: Když měl tři akce za sebou, ten musel teda jako bejt už na dálku cítit.
1: No to právě, že ne, to si myslíme, jenomže on měl třeba těch roláků několik. Víš, on
0: že si vlastně držíš styl.
1: Přesně tak, ale máš ten kousek několikrát. Prostě máš těch roláků třeba, nevím, 7, že jo? Kolik jednou v týdnu? 7.
0: A sedmery slipy. Sedmery ponožky.
1: Nedej bože, aby se stalo nějaký neštěstí. Počkej, ještě zpátky. Mark Zuckerberg.
0: No.
1: Tak Zuckerberg, ten má šedý trička, mikina.
0: No.
1: To je taky taková klasika, že jo? Nebo já si ho tak vybavím. A pak se tady ještě mluví o režisérovi Christopherovi Nolanovi.
0: Ten má sako, tričko sako. A sako.
1: Jo, a nic jiného vlastně nenosí. Takže tady ta kapsulová garderoba je vlastně naprosto skvělá metoda, jak se nezbláznit z toho odívání.
0: Já si zrovna představuju Steve Jobse, jak stojí v té svý šatně, která má samozřejmě 8x7 metrů, že jo? Kouká na ty ramínka a říká, co já si dneska vezmu na sebe?
1: Který trička si dneska vezmu?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok

0: Znali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2014. Gratulujeme.
2: Posloucháte Frekvenci 1, Radio Campy se blíží, to všichni víme. Jednou z hvězd Radio Campů bude

0: osobnější propojení s publikem. To bude zážitek.
1: Jak už bylo zmíněno, vystoupí taky v rámci radiokempu 5. srpna v kempu Pohoda. Tam jste zváni, spousta zábavy, soutěže, vysílání Frekvence 1, tak si to napište do svých diářů a nenechte si ujít taky jeho koncert.
0: Ano. Radiokempy Frekvence 1, více na webu frekvence1.cz.

0: Posloucháte Frekvenci 1, bude půl čtvrté, před námi jsou půlové zprávy. Našemu psovi se hrozně ulevilo, jsem chtěl říct.
1: No, to je jasný, to každému psovi se dost ulevilo.
0: No, ale on jak je 11-letý chrochta, že jo, bez čumáku v podstatě. Tak jako, vím, že jako víkend strávil na vlhkém ručníku. Tomu dělalo jako hodně dobře a občas, když jsem ho třeba i jako přisprchnul trošku, tak jako nebezpečně ožil.
1: Že jo, to, jako, na chvilku, na těch 5 minut, no.
0: Než se začala odpařovat.
1: Můj kluk chodí teď rybařit se psem a je to tak, že normálně jde do prostředka řeky a ten pes kolem něj takhle plave. Samozřejmě nemůže nikdy nic chytit, protože mu tam furt překáží, že jo. Ale normálně ona vydrží třeba hodinu a půl plavat. Ona hodinu a půl plave.
0: Co nediv, jako víš, jak to pro ně musí být příjemný v tomhle vedru.
1: No ale ona plave. Jako, ty dokážeš si představit, že ty by si plaval hodinu a půl v kuse.
0: Dovedu si to představit.
1: Tak je pravda, je jeden rok, jo. Tak mohla by mít trochu
0: energie. Dovedu si to představit v řece, že bych se tak jako na tajničku odrážel ode
1: dna. No, tyjo, tak ty jsi se svýma 2 metrama.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
4: Hezké odpoledne. Během včerejších silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měřily bezmála 10 cm, jak dnes informovali meteorologové. Seniorka a zubařka si za vraždu vůdce kutnohorské sekty odpykají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim dnes pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Po 2 měsících v Německu skončí dočasná daňová sleva na benzín a naftu. Vláda ji schválila kvůli válce na Blízkém východě. Analytici očekávají, že se ceny na čerpacích stanicích v Německu zvýší hned ve středu v poledne.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A jdeme ještě na silnice, stále platí, že je kolona před Brnem na dálnici D1, a to v obou dvou směrech. Od Vyškova je to zhruba na 206 km na 10 minut, od Prahy potom na 15 minut a kolona začíná už na 178 km. Je tam hustý provoz a popojíždět budete až po 200 km. Na Pražském okruhu se také stále zdržíte ve směru k letišti, a to až po 20. km. Necháte tam zhruba o 10 minut navíc kvůli hustému provozu. Tak šťastnou cestu.
0: Posloucháte Frekvenci 1, mělo by lejt jako z konve. A ono vlastně i včera, jak zapršelo, tak to bylo jak v prádelně, prostě bylo horko.
1: My jsme zrovna nedávno řešili, jsme byli u bazénu v neděli a řešili jsme takový to, co se pojí s věkem, že jo. Dřív, když byl člověk mladší, tak se prostě vykoupal a v těch mokrých plavkách zůstal na dece prostě a počkal, až plavky uschnou a zase šel do vody, že jo. A teď prostě s přibývajícíma rokama.
0: Ne, já se taky hezky nepřevlíkám. A přitom si říkám, že bych mohl tak hezky zapařit.

0: Radiokempy Frekvence 1.
1: Tak jak už z té znělky jste pochopili?
2: A nebo aspoň odtušili?
1: Ano, ty bystří už vědí. Každopádně vyrážíme za vámi, našimi posluchači, na tradiční roadshow po českých a moravských kempech, po těch místech, kde je skvělý koupání, skvělý jídlo, skvělý počasí, a my tam přivezeme skvělou náladu a skvělou muziku.
2: Prostě Radiokempy 2026 jsou tady, je na vás, abyste si vybrali ty, řekněme...
1: Ten nejlepší, tam, kde budeme my,
2: ano,
1: takže to máte.
2: To je 22. července a potom ty poslední 3 srpnu.
1: Ne, to
2: samozřejmě, jako... každý bude skvělý, je úplně jedno, kdo z nás tam bude. Jako já si myslím...
1: Adam Ďurica mě docela mrzí, že není tam, kde budeme zrovna my. Tam bude s Lukou a s Mírou, v kempu Pohoda.
2: No, to si podle mě nějak protečně zařídili.
1: To mě
2: no.
1: trošku mrzí, ale jako hele, opět Radeček Trio, hned první zastavení v Rožnově pod Radoštěm s Verčou a Ondrou, takže si myslím, že jako ten start bude velkolepej, protože opět a Radeček s náma byl už několikrát a vždycky, když kluci dorazili, tak byla velká bžunda. Jako.
2: Hned na to, týden na to, bude Pokáč na Lipně s Lubkou a s Mírou a hned potom bude Stříbrný rybník a tam budeme my s Michalem Hrůzou a kapelou Hrůzy a pozor, bude to ozvláštěno ještě jednou rubrikou, kterou znáte z pátečního dopoledního vysílání na Frekvenci 1.
1: Budete si moct zastřelit Miloše, nebo se střelit. Pokornýho. Tak, jinak, co se týče dalších zastavení, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende, Marpo, mrkněte na naše webovky, tady se dozvíte všechno podstatné, co je taky náplní programu. No a my se na vás těšíme.
2: Frekvence 1.cz

0: Posloucháte Frekvenci 1, o čem se budeme bavit? Teď jsi říkala, něco mám.
1: Pojďme do obchodu. Asi jste si toho všimli, no. Prostě v obchodě většinou hraje muzika, že jo?
0: No jasně.
1: A muzika má navodit nějaký... Vlastně jako smyslem není navodit dobrý pocit, ale smyslem je donutit tě víc utrácet. Já jsem tady našla takový výzkum, zabýval se tím britský psycholog Adrian North. Aha. A ten zjistil při tomhle testování, jak ta muzika vlastně jako funguje. A opravdu, když posloucháš třeba klasickou muziku v tom obchodě, tak se v tobě probouzí větší touha utrácet za luxusnější věci. Takže si prostě koupíš něco výrazně dražšího, než když tam hrajou třeba kabáti.
0: Jo, to jsem se právě chtěl zeptat, jestli třeba zkoumal i nějaký jako okrajový žánry, jo?
1: No jistě, jako všechny vlastně, od popíku, rocku, prostě klasická muzika, dokonce šanzóny, francouzský šanzóny. A přišli na to, že skutečně, když třeba hraje šanzón francouzský v tom obchodě, tak lidi jdou a koupí si třeba francouzský víno.
0: Jo, až takhle.
1: Ten výzkum šel tam... prostě do téhle hloubky, do konkrétních nákupů.
0: No a když tam třeba někdo pustí nějaký poctivý finský metalový blitíčko.
1: Tak si koupíš pytlíky.
2: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou, opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi, vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: Blíží se nám 16. hodina, přátelé, poté 16. je něco, na co samozřejmě čekáte, vždycky poté půl páté, tedy 16.30 něco, cca. Je tady taková soutěž, ve které jde o
1: peníze.
0: O dost vlastně. No. Jako o dost.
1: Kolik tam je? 1,20 už dneska, pokud se nemýlím.
0: Ale já myslím, že tam musí být strašně moc peněz. Už proto, že to naskakuje každý den o 2000.
1: Prostě budeme hádat poslední slovo. Vy samozřejmě víte, jak na to, stačí se dovolat do studia a uhodnout to správné slovo ve větě některé z celebrit, ale pokud nás dneska posloucháte poprvé, tak abyste věděli, jak to funguje.
0: Takže přátelé, čeká tam na vás 21 tisíc korun.
1: A to není málo. Takže po půl páté a ze všeho nejdřív teď v 16 hodin zprávy s Ondrou. Jana Knížková.

0: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
1: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
0: Smutný, co? Něco vám poradím.
1: Nádobí Fabíny.
0: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
1: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Speciál časopisu ABC Pračlověk je plný nejnovějších objevů v pravěké archeologii. Kdy naši předci začali chodit po dvou? Opravdu se neandrtálci křížili s moderními lidmi? Vše o opravdových hobitech nebo pramatce Lucy. 164 stran objevů pro zvídavce. Speciál ABC právě v prodeji.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
5: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: A se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot, které stát určuje, zítra opět porostou. Silničáři zprovozňují pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Klebensku a s kolonami počítejte na dálnici D1 před Brnem. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve středu opět porostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40,56 korun za litr. Litr nafty potom budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36,61, což je o 14 haléřů více než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda už v pondělí avizovala, že regulaci cen prodloužila do 19. července. Odpoledne a hlavně večer hrozí na celém území silné bouřky. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu vydali výstrahu, která platí od dnešní 17. hodiny do zítřejší 7. hodiny raní. Více řekl na CNN Prima News meteorolog Filip Smola.
8: Od jeho západu během odpoledne budou přáňky a bouřky přibývat a ty bouřky postupně můžou být i silné, proto platí výstraha pro celé naše území právě od dnešního večera až do zítřejšího rána. Můžou se objevit přívalové srážky kolem 50 mm, kroupy až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A stále připomínám, že ještě platí výstraha pro jižní Moravu před nebezpečím požáru až do odvolání.
7: Silničáři dnes zprovozňují pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Poslouží pro obousměrný provoz. Zároveň začne budování levého pásu dálnice, který spojí Chomutov s Prahou. Téměř 7-kilometrový úsek za více než 1,25 miliardy korun bude celý dokončen příští rok.
9: Nový dálniční úsek mezi Kutrovicemi na Kladensku a Panenským Týncem na Lounsku vznikne rozšířením silnice první třídy číslo 7. Silničáři mimo jiné vybudují právě 7 mostů, z toho 3 nové přímo na dálnici. Vznikne taky mimoúrovňová křižovatka Hořešovice a 2 protihlukové stěny dohromady dlouhé téměř 2 kilometry. Ředitelství silnice dálnic teď ve středočeském kraji staví téměř 17 kilometrů D7. Jde o 3 úseky od mimoúrovňové křižovatky Knovís k Panenskému Týnci. A to Knovís, Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice, Panenský Týnec. Všechny by měly být hotové příští rok. Láďa Jakub, Frekvence 1.
7: Angličtí fotbalisté v roli velkých favoritů rozehrají zítra play-off mistrovství světa proti Kongu. Půjde o premiérový souboj obou mužstev. Africký tým se při druhé účasti na světovém šampionátu poprvé představí ve vyřazovací fázi. Zápas v Atlantě má výkop v 18 hodin. Vítěz v osmifinále v Mexiku potom vyzve buďto pořadatelskou zemi nebo Ekvádor.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: A pojďme také na počasí. V noci čekáme, že ještě místy bude pršet nebo přijdou také bouřky. Během zítřejšího dne potom očekáváme, že budou teploty kolem 20 až 25 stupňů Celsia v Čechách, na Moravě a ve Slezsku kolem 25 až 30, na jihovýchodě až 32 stupňů Celsia. A zítra bude oblačno až zataženo. Na východě zpočátku bude ale ještě jasno. V Čechách už potom ve středu ale čekáme spíše déšť nebo přehánky. Odpoledne se budou posouvat i na Moravu a také do Slezska.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: A jdeme se podívat ještě na silnice, stále se zdržíte na dálnici D1 před Brnem. Ve směru od Prahy to je kolona zhruba na 10 až 15 minut, začíná na 188. kilometru. V opačném směru se potom zaseknete při cestě od Vyškova na Brno zhruba na 203. kilometru a necháte tam 10 až 15 minut. Podobně jako na Pražském okruhu, kde se stále tvoří kolona ve směru k letišti až po 20. kilometr. Tak šťastnou cestu, teďka už pokračuje Jana a Vojta.
10: 16. hodina je tady a něco málo k tomu. My vás zdravíme, přejeme vám pohodičku, ať už děláte cokoliv. Tak dneska je úterý, druhý den prázdnin. Praha je poloprázdná, což já strašně kvituju. Já jsem totiž dneska byla jako nucena jet sem do rádia autem. Aha. A úplně to jelo jak po másle.
6: Ne, ty prázdniny samozřejmě jako mají svůj vliv na ten pohyb po Praze. I když třeba mám pocit, že na některých místech je naopak těch lidí víc, turisti taky míří do Prahy.
10: Nákupáky, jo? No, a tak.
6: Nákupáky, Staromák a podobné atrakce. Ale hlavně zítra začíná akce, která nám tu dopravu v Praze zase trošku zahustí. Zítra začíná oprava Gbelské ulice.
10: Jiu.
6: A to, jestli jezdíte přes Prahu, přes sever Prahy, jako by třeba z Teplické dálnice směrem na Boleslavskou nebo na Hradeckou, nebo zpátky, tak to bude velkolepý. Tam se, možná bych si udělal popcorn a dal si tam židličku a koukal bych. Jako to
10: no
6: bude
10: a nebo si prosím vás, ať se vám nestane to, co mě dneska mi došly data.
6: No.
10: Takže si radši kupte jako víc dat a můžete si v autě dělat Duolingo nebo hrát hada.

0: Koukáte Rádio Frekvence 1. Pojďme se, přátelé, bavit o něčem velice zajímavém. Co vám životy obohatí?
1: Ano, já bych navázal totiž s dovolením na to, co jsi řekla na konci vstupu těsně po 16. hodině. Ty jsi použila slovní spojení Duolingo.
0: A to je takový hrozně teď běžně, nebo hodně hojně využívaný a používaný. A
1: já jsem se do toho pustil. Já jsem si pořídil Duolingo.
0: A ty umíš jazyky?
1: Já umím anglicky a německy, ale...
0: To jsi už Japonců.
1: Ne, teď se učím, já se učím italsky.
0: Mm. To je dobrý.
1: Ono totiž jako italština zas tak jako složitý jazyk, když ho pochopíte,
0: no,
1: není.
0: Já taky umím. No, uno litro della casa.
1: Jo?
0: Rose a bianco.
1: By si zase chvastala, jako já jsem zatím...
0: To je první lekce angličtiny.
1: Já mám...
0: Teda angličtiny, pardon. Italštiny.
1: Já mám zatím za sebou salve un café per favore.
0: Aha, jo, ty jsi kafičkář.
1: No, ale jako je to docela zajímavý. Je to vlastně jako i motivační v tom, že tím, jak se začíná opravdu hodně jednoduchýma frázema a slovama, tak člověk získá takovej ten pocit, že něco umí. Jo. Ale pak vás to začne buzerovat.
0: No, a to jsem chtěla říct. Kolem mě lidi říkají, hele, já jsem to měla, mě to bavilo, docela jako si myslím, že jsem jakoby se tam i něco naučila, ale pak přišlo přesně tohle vlna těch notifikací, mailů, upozornění a normálně úplná šikana, ať se vrátíš prostě.
1: Jako včera my přijedeme z koncertu domů, úplně jako rozvařený z toho klubu, kde bylo strašně moc stupňů. Sedneme si na tu terasu, polejeme se tou minerálkou, nebo co to tam bylo, a najednou pípne telefon. Čas na tvojí lekci.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až -40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme. Léto. V rytmu frekvence 1.

0: Nové zprávy a po půlových zprávách, jak jsme říkali.
1: Ano, spousta peněz. Těch peněz je, připomeneme to, kdybyste náhodou neslyšeli ten údaj, 21 tisíc. Pokud uhodnete poslední slovo ve větě, aktuálně tady máme fotra na tripu.
2: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Hezké odpoledne. Pardubického výrobce výbušnin Explosia, jehož prodej stát zvažuje, povede od 1. července dosavadní místopředseda představenstva Ondřej Havlík. Ministerstvo průmyslu a obchodu to dnes uvedlo na svých webových stránkách. Ústecký magistrát přijme 12 až 14 dalších úředníků i v souvislosti s nárůstem agendy stavebního odboru a chystaným převodem jezera Milada ze státu na obce. Jeden velký odbor městských organizací strategického rozvoje a investic tak rozdělí na dva. Fotbalista Pavel Osmančík rozšíří českou kolonii v týmu novozélandských šampionů Auckland City. 26-letý krajní hráč přestoupil z České Lípy a v mužstvu doplní hlavního trenéra Rudolfa Mozra a záložníka Michala Douděru.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Ještě rychlý skok na silnice, stále se zdržíte v koloně před Brnem. Od Prahy začíná na 180. kilometru, necháte v ní 10 až 15 minut. Od Vyškova je potom situace dost podobná. Zhruba 10 minut budete popojíždět kvůli silnému provozu od 205. kilometru. Na 190. kilometru za Brnem už se opět jezdí bez větších komplikací. No a hustý provoz ještě stále komplikuje dopravu na Pražském okruhu. V obou dvou směrech se zdržíte zhruba po 20. kilometr. Tak šťastnou cestu.
1: Tak 27 409 999, to je číslo sem k nám. A na tohle číslo, když se dovoláte, budete moct soutěžit.
0: Ano, uhodnout poslední slovo, vyhrát 21 tisíc, takhle jednoduché to je.
1: Tak držíme pěsti.

0: tak všechno mám.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tak kdo pak to dneska zkusí říct za celebritu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, s kým pak máme tu čest?
3: No, Pavel.
1: Dobrý den, Pavle. Tak 21 000 pro vás tady hypoteticky máme, když uhodnete poslední slovo ve větě fotra na tripu. Jdeme na to?
3: Jdeme na to.
1: Věta zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Co myslíte?
3: Pojištění.
1: Pojištění. Zkusíme.
3: Mhm.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Není to pojištění. Bohužel, bohužel. Ale děkujeme za tip, mějte se hezky, naslyšenou. No a přihodíme. Zítra ráno po 7:00 na vás bude čekat 21 500.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Dneska máme 30. června a 30. června se slaví Den sociálních médií. Což jsou sociální sítě, že jo? Mm-hmm. To je něco, co prostě každý druhý má.
1: Takže ale Happy Insta Day.
0: Anebo Happy Face Day.
1: Anebo happy TikTok Day.
0: TikTok a Snapchat Day. A teď je ale více trendy od těch sociálních sítí jako ustupovat. Prostě je rušit.
1: No jasně.
0: A dokonce jsou lidi, mě to hrozně překvapilo, že jsou celebrity v uvozovkách, který třeba nikdy neměli Facebook nebo Instagram.
1: No, tak třeba z českých je to Vojtadyk, ne? Snad.
0: Myslíš, že ho nikdy neměl?
1: To nevím, jestli ho nikdy neměl a rozhodně ho nemá. Má tlačítkový telefon.
0: Nemá, no takhle no. Už máš ho taky teď rok, jako vlastně v podstatě neměl.
1: No už tam je zpátky a hned za to dostal dárky. Jsem slyšel.
0: Tady přišlo nějaký melouny. No. Ne, to by narozeniny. Ne, ale že prostě v poslední době je víc trendy. Je to vlastně úplně stejný jako třeba s mobilama, že jo? No. Všichni nutně potřebovali mít chytrý mobil, každý ho máme, zjišťujeme, že nás to strašně omezuje, takže no. Se vracíme k tomu. A zrovna Vojtadyk nemá chytrý mobil, má tlačítkový.
1: Ne, já si myslím, že ten trend je jasný a za chvilku bude trend dát na Instagram, že rušíme Instagram.
0: No, za chvilku bude trend prostě jíst rukama, chodit bos a močit na trávu.
1: Ach, to krásné dětství.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Po svět je Hollywood. Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio

0: Frekvence 1 nabídne muziku ve velkých hlavách a máme pro vás jenom tu nejlepší. Tak co zahrajeme?
1: Třeba Alize. Taky budou Martin Solveig a Dragonet. A nebo Support Lesbians. Samozřejmě zprávy už za malou chvíli.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Honza Homolka, hezké odpoledne.
10: Hezké odpoledne. Česko neplní protikorupční doporučení. SPD chce, aby Zelenský přišel o vyznamenání a Golman Kinský podepsal novou smlouvu. Česko zvládlo uspokojivě splnit jedno navržené doporučení týkající se prevence korupce u představitelů ve vrcholných výkonných funkcích a orgánů činných v trestním řízení. Další doporučení plní částečně a některá vůbec, uvedla ve shrnutí hodnocení Česka protikorupční skupina Rady Evropy. Ve výroční zprávě hovoří také o klíčové roli nejvyšších představitelů vlád v prosazování nulové tolerance vůči korupci. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 000 lékům u praktických lékařů. Jde asi o 8 léčiv v předepisovaných ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na tiskové konferenci to řekl ministr Vojtěch.
11: Rušíme preskripční omezení u více než 1 000 léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/8 celkového počtu hrazených ambulantních léčiv.
10: Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na 8 různých oblastí. Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie chce, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva. Předseda strany PROS poslaneckého klubu SPD Jindřich Reichl řekl, že by se tak mělo stát po vzoru Polska.
12: Návrh poslaneckého klubu SPD, který předneseme na koaliční radu, aby poslanecká sněmovna navrhla prezidentovi republiky odebrat Řád bílého lva Volodymyru Zelenskému. Samozřejmě navazujeme na stejný krok, který učinilo Polsko. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému Řád bílé orlice, a to z toho důvodu, že pojmenoval jednu ze svých vojenských jednotek hrdinové UPA.
10: Mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga uvedl, že ústava ani zákon nesvěřují hlavě státu pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Nejvyšší soud Spojených států otevřel cestu americkým státům k omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech a potvrdil tak zákony v Idahu a západní Virginii, které takovou účast zakázaly. Český fotbalový golman Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. V případě odchodu Vicaria by měl být brankářskou jedničkou.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
10: Zítra v Čechách nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku vyšší 25 až 30, na jeho východě až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 17.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
10: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
13: Aktuálně je uzavřená dálnice D1 na trase z Vyškova na Brno na 218. kilometru z důvodu dopravní nehody několika vozidel. Poslední možný sjezd dálnice je na 216. kilometru exit Rousínov. A vlivem ústého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této kolonii. pozvolně popojíždět více než hodinu. A s opatrností projíždějte také na dálnici D11 ve směru do Prahy. Na 4,5 kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
10: Tolik zprávy na frekvenci 1 po 17. hodině, teď je velké hlavy.
14: Velké hlavy nachystány i se zbytkem těla.
0: Hej, hajhuj!
10: Hajhuj! To je dobrý pozdrav. Hajhuj!
0: Já nevím, já jsem chtěla nějak originálně pozdravit. Tak,
15: věděli jste, že ľudia, kteří dnes mají v mobile tichý režim, si před 20 rokmi kupovali speciální zvonění do telefonu? Prieskumy
0: to
15: potvrdili.
0: Já vím,
15: že?
0: A co to bylo za zvonění? Máma ti je na drátě, koukej to zvednout.
16: Máma ti je na drátě.
15: Vylepšila to, no.
14: Pojďme si říct, co nás dneska čeká.
16: Takže já to řeknu, čekají nás asteroidy.
14: Mike Tyson má narozeniny, takže drobka sebe si nenechali ujít.
15: A začněme vysokým tlakem. Velké
0: hlavy. Frekvence 1. Kdo z vás má vysoký tlak?
15: No.
0: Měříte se tlakom?
14: Já ne, protože beru prášky. Tell me Sartan.
15: Ale já mám otázku na zvěrací rýšu. Které zvěra?
14: Na vysoký tlak ne na Sartan.
16: Ne, tell me Sartan.
14: Jo, ten na Sartan.
15: Které zvěra v živočišné rýši má nejvyšší krvný tlak?
0: Já mám Mikeš.
16: Zvíře.
15: A normálně... O to zvěra má tlak 220 na 180 a to je u toho zvěraťa jako dobrý tlak.
0: Žirafa.
14: Je to žirafa.
0: Akože, ale Jani, jak tam mohla... Protože je nejvyšší.
15: A dokud tam ta krv přijde, že tak ten tlak... Ty jsi dobrá.
14: Ale má to
15: tak
14: žirafa a počkej, a pak to má kolibřík.
2: Velké hlavy. Jana.

0: Dneska je den světový asteroidů. Velké hlavy,
1: frekvence 1. Slovo asteroid by se dalo přeložit jako...
2: Kámen z jiného...
3: Těleso.
1: Jsou to dvě slova.
3: Vesmírné těleso.
0: Letící šutr.
1: Podobný hvězdě.
0: Asteroid. Letící šutr.
1: A v slunečné soustavě se nachází přibližně kolko asteroidů?
0: Bambilion.
3: Taky myslím, miliony.
1: Ale zase tak veľa jich nie. 600 tisíc.
3: 600 tisíc, no. Hele, Mikiš má teďka takovou pěknou aplikaci, mi ji ukazoval o víkendu.
1: No.
3: Normálně sedíš, on takhle balí báby, sedíš u ohýnku třeba a zvedneš se večer, že jo? Zvedneš se, dáš tu aplikaci k té obloze a ona ti to ukáže, kde jsou různě ty...
4: Pojmenuje ti to všechny ty souhvězdí.
1: No. To je dobré.
0: Děláš machry a přitom máš jenom apku.
3: Bobku.

0: boxer Mike Tyson má dneska jenom 60. Velké hlavy,
1: frekvence. On je mladší než ty, jo.
2: No a je to požírač uší.
3: Předtím, než se stal boxerom, tak
1: má rád křupky.
3: Tak má lakého koníčka. Mike Tyson.
2: Určitě
3: šachy. Myslím, vek 12-13 rokov přibližně to bylo.
1: Housle.
3: To je...
0: Mike Tyson.
3: Ako dalo by se povedat, že se inšpiroval sa filmom Vesničkom a Středisková. Že...
1: Rohlík.
2: Berou. Počkej, co mám dělat?
3: No tak jakého Malíř. Koníčka mal otík?
1: Kino.
2: Jo, holuby.
1: Holuby.
3: On choval poštové holuby a kvůli jednému holubovi sa pobil a zjistil, že na to ten má... box mu celkom jde.
1: Aha.
3: No chápete to?
1: Brděl. To je dobrý příběh. Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Z každého roku vybíráme jen ty

0: Boli ste niekedy na Slovensku v ľadovej jaskyni?
1: Ne, nebyli, nebyli.
2: V ľadovej?
0: V ľadovej. My tam máme napríklad Dobšinská ľadová, Demenovská jaskyňa, nič.
2: Jako fakt je tam ledovo, jo?
0: Akože vážne.
3: Byl som tam.
1: Počkaj, to je ako
3: a je to nádhera.
1: Počkejte, moment. To je ledový, akože je tam led, anebo že je tam chladno?
0: No, jedno aj druhé.
2: Ice cave, se tomu říká.
0: No, tak ja vás vezmem do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Frekvence 1.
4: Doprava. Aktuálně je uzavřena dálnice D1 na trase z Vyškova na Brno na 218. kilometru z důvodu dopravní nehody několika vozidel. Poslední možný sjezd dálnice je na 216. kilometru exit Rousínov. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A z opatrností projíždějte také na dálnici D11 ve směru do Prahy. Na 4,5 kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
0: Velké hlavy, frekvence 1. 1870 objavená Dobšinská ľadová jaskyňa. Aký unikát drží tá Dobšinská ľadová jaskyňa až dodnes?
2: Nejdelší rampouch.
1: Mm-hmm. Každý den je tam plus 33.
2: Tam je pláne, každý den tam někdo umrzne.
0: Tam je maximálně plus 3 stupně, jako je, ale bola to...
3: Mě. Nejlepší pivo na 7. schodě.
0: Jo, ale to by bylo dobré. Mm. Je to prvá elektricky osvětlená jaskyňa na světě.
3: Ale ne.
1: Do dneška tam ty svíčky jsou.
0: A ještě něco. Až do roku 1946 se v jaskyni celoročně robilo čo?
2: Svítilo.
1: Tam prostě popíjeli.
3: Něco se tam odtamtud tahalo ven.
0: Bruslilo.
2: Nekec.
0: Celoročně.
1: Takže let jako takhle plochá, jo.
3: Takže zmrzlí bruslaři se tahali.

0: Dneska oficiálně začínají letní prázdniny.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Jednou z nejhranějších letních divadelních hier je...
3: To bude Shakespeare.
2: Bude to Shakespeare a já pomůžem, že je tam středověk, alkohol, mystika a kůzla. Takže je to...
0: Romeo a Julie to není.
2: To není.
4: Je to...
2: Stredovek, alkohol, mystika, kůzla.
0: Svatojanská.
2: No.
4: Noc, Svatojanské.
2: To je nejčastější hra cez leto.
0: Tomášku, ty jsi tak šikovnej.
5: To je jako replika?

0: Ivan Trojan, já ho mám hrozně rád. Já pro názory, pro herectví, pro cokoliv. Skvělej, má narozeniny.
1: Mohli se potkat.
2: Je starší Ivan Trojan, alebo vodní skúter, keď už máme to leto?
3: Jezdili jste někdy na vodním skúteru?
2: Já raz, skoro jsem se zabil.
0: Jako miluju skúter.
3: A musíš být teda na moři, jo? No. Ne na Lipně.
0: A nejlepší je brát to jako přes vlny, jako no, napřímo.
3: No, no. Počkejte, taky jsem se jednu malém pozvracel.
2: Trojanovi je kolik? 62? No. Super, dobrý.
3: Skútr je mladší.
4: Já si taky myslím, že
0: skútr je starší. V Americe podle mě už měl nějaký dřevěný pohání nějakou kačenou.
4: Mladší.
3: Ne. Delfíni to tahali. Delfíni to tahali.
2: Tak skútr je starší?
4: Jo.
2: Ne.
3: Ne, skútr je mladší.
2: Trojan 62, skútr 56.
3: Takže jsme byli, co?
4: To vedle.

0: tři. Tak tedy jdeme do finále. Máme tu jednu otázku na zamyslení.
1: Řekněte mi, dokázali byste odpustit svému partnerovi, kdyby vás přistihl při nevěře?
2: Aha. Já asi jo. Dobře. Já jsem taková benevolentní. Mějte se krásně.
3: To bylo dobré.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký podvečer. Pavel požádal klempíře o debatu. Česko musí upravit hospodaření s vodou a Jablonec má rekordní posilu. Prezident Petr Pavel na dnešním setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu, věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Česko bude muset vzhledem k rychlosti změny klimatu urychlit úpravu způsobu hospodaření s vodou, sdělil hydrolog Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského TG Masaryka. Podle něj lze v budoucnu předpokládat rychlejší střídání extrémů, které budou zahrnovat velká sucha, vlny veder a intenzivní přívalové srážky. Silničáři dnes zprovozňují pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Poslouží pro obousměrný provoz. Zároveň začne budování levého pásu dálnice spojující Chomutov s Prahou. Téměř 7-kilometrový úsek za víc než 1,25 miliardy korun bude celý dokončený příští rok.
6: Nový dálniční úsek mezi Kutrovicemi na Kladensku a Panenským Týncem na Lounsku vznikne rozšířením silnice první třídy číslo 7. Silničáři mimo jiné vybudují právě 7 mostů, z toho 3 nové přímo na dálnici. Vznikne taky mimoúrovňová křižovatka Hořešovice a 2 protihlukové stěny dohromady dlouhé téměř 2 kilometry. Ředitelství silnic a dálnic teď ve Středočeském kraji staví téměř 17 kilometrů D7. Jde o 3 úseky od mimoúrovňové křižovatky Knovís k Panenskému Týnci. A to Knovís, Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice, Panenský Týnec. Všechny by měly být hotové příští rok. Láďa Jakub, Frekvence 1.
3: Alkohol přispěje ke 4 až 5 tisícům dopravních nehod ročně, uvedl ředitel dopravní policie Michal Hodboť. Dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří necelých 6%. Statistiky těchto nehod jsou v posledním desetiletí stabilní. Jablonec angažoval srbského obránce Dušana Pavloviče. 22-letý fotbalista přichází podle eSport.cz jako nejdražší posila v historii klubu.
4: Frekvence 1. Počasí.
3: Nejvyšší teploty v Čechách zítra 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
7: S rozjíždějící se kolonou po dopravní nehodě na 218. kilometru počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno. Kolona vozidel se tvoří mezi 225. až 218. kilometrem, ve které se zdržíte více než hodinu. A z opatrností projíždějte také na dálnici D11 ve směru do Prahy. Na 4,5. kilometru se došetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním kruhu před Brnem, dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
3: Tolik zprávy a po 18. hodině s vámi na Frekvenci 1. Milan Bílek.
5: Je to tak, hezké léto, hezké prázdniny vám přeji, obzvláště zdravím Šárky, protože rok co rok na posledního června slaví svůj svátek, tak pokud máte nějaké slavendo a nejenom těch Šárek samozřejmě, my vám k tomu chceme hrát a dělat tu nejlepší společnost. Fun Factory, Redikerken a do večera startujeme s Taylor Swift a Shake It.

0: A Ivana B. With you, a to byly Fun Factory, léto, prázdniny a my tady poctivě budeme čechrat ty největší letní hity a už od zítřka budeme jednotlivé songy prověřovat, což stejně tak jako nějak děláme. Kdyby náhodou bude tady mnoho okamžiků, kdy se budeme zabývat nostalgií, sentimentem a kdy v nás jednotlivé songy budou vyvolávat hodně vzpomínek. Když se dívám třeba dnes do minulosti, do roku 1996, i to, co bylo tím největším letním hitem před 30 lety. Byla to Macarena, vzpomínáte? Celá Evropa a celý svět tančil Macarenu. Byl to absolutně ten největší letní hit roku 1996 a single tehdy ovládl hit parády po celém světě a odstartoval takovou tu celosvětovou taneční horečku se slavnou choreografií. A jinak další hity v tom roce budete si je pamatovat. Wannabe od Spice Girls, Killing Me Softly od Fugees nebo Celine Dion nám zpívala Because You Loved Me. Tak, od zítřka to budeme naplno probírat v naší večerní rubrice na frekvenci 1, tak se moc těším. Tina Turner tady bude za chvíli, Erasure a taky Somber.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který

Výborný den na The Hero, to byla Tina Turner před 6:30 na frekvenci 1. Co dneska řešili sportovní rubriky? No je to bohužel velká událost a smutná, málo kdo to čekal. Fotbalisté Německa, jedni ze spolufavoritů šampionátu, končí a skončili po prohře s Paraguají už prvním kole play-off. A najednou to Německo hrálo jinak. Schválně vzpomíná někdo z vás na rok 2014. Německo tehdy v semifinále smetlo Brazílii 7-1 a připravilo tak hostitelské zemi jeden z těch nejstrašnějších zážitků v bohaté fotbalové historii. No a ve finále pak skvěle složené a týmově hrající mužstvo v prodloužení přetlačilo Argentinu a zničilo tak se na Lionela Messiho o trofeji pro mistra světa. To ale byl rok 2014, rok 2026 a jsou toho plné německé noviny. Je rokem smolný pro fotbalisty Německa, protože, jak jsem říkal, v prvním kole play-off vypadli z fotbalového šampionátu. Tak já se těším na další možná dobrodružství na fotbalové mistrovství světa, konec konců, jaké zápasy nás čekají dnes. K tomu se taky dostaneme, ale teď muzika Michael Jackson, Buty nad starém koní, anebo Higher Power, tady jsou Coldplay.

Klekarová i tuž navždycky, to bude velký fenomén Michael Jackson. Jinak hitem stále zůstává v kinech film Michael. Byli jste, viděli jste, líbil se vám životopisný film o králi popu, tak líbil se a všem úplně ze všeho nejvíc, protože vždycky jde o čísla, vždycky jde o peníze a právě film o králi popu zaznamenal po celém světě neuvěřitelné tržby a stal se nejvýdělečnějším životopisným snímkem všech dob. Dokonce přečel třeba i film Oppenheimer z roku 2023, který pozbíral několik Oscarů a jeho tržby jsou téměř 800 nebo 900 milionů dolarů. Tak snímek Michael se už předtím taky stal nejúspěšnějším hudebním životopisným filmem, když samozřejmě v rámci tržeb autore překonal Bohemian Rhapsody o frontmanovi britské kapely Queen Freddie Mercury. Čili životopisný film, ten nejlepší, nejnavštěvovanější a nejvýdělečnější se týká právě Michaela Jacksona. Měli jsme ho, budeme a hrát ho pro vás budeme celé léto a celé prázdniny. Už za malou chvíli korona, All Stars Band a teď se naladíme na ten letní vibe, jak se říká, Te Imaginaba, Alvaro Soler.

0: Ordinary, a to byl Alex Warren, dál s námi po zprávách OMD. Po 19. a možná v čase vaší grilovačky letní prázdninové kamufláž. A nebo Texas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer. Pavel se ptal na garanci nezávislosti klempíře. Pacienti se u doktorů dostanou k dalším lékům a SPD chce, aby Zelenský přišel o vyznamenání. Prezident Petr Pavel na setkání s ministrem kultury Jotou Klempířem požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 000 lékům u praktických lékařů. Jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr Adam Vojtěch.
4: Rušíme preskripční omezení u více než 1000 léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/8 celkového počtu hrazených ambulantních léčiv.
3: Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na 8 různých oblastí. Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie chce, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání. Řád Bílého lva, předseda strany PROS poslaneckého klubu SPD Jindřich Reichl, řekl, že by se tak mělo stát po vzoru Polska.
5: Návrh poslaneckého klubu SPD, který předneseme na koaliční radu, aby poslanecká sněmovna navrhla prezidentovi republiky odebrat řád Bílého lva Volodymyru Zelenskému. Samozřejmě navazujeme na stejný krok, který učinilo Polsko. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému řád Bílé orlice, a to z toho důvodu, že pojmenoval jednu ze svých vojenských jednotek hrdinové UPA.
3: Mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga uvedl, že ústava ani zákony nesvěřují hlavě státu pravomoc rozhodovat o odebírání státního vyznamenání. Za velmi špatné pro Spojené státy prezident Trump označil krok nejvyššího soudu Spojených států, který rozhodl o zachování platnosti automatického udělování občanství dětem narozeným na americkém území. Čtvrtý nasazený Američan Ben Shelton vypadl ve Wimbledonu nečekaně hned v prvním kole. Vítěz přípravného turnaje ve Stuttgartu podlehl finskému kvalifikantovi Virtanenovi po takřka 4,5 hodiny dlouhém boji 6-7 v pátém setu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra nás čeká v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A z opatrnosti projíždějte na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde na 218. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní vozidlo po dopravní nehodě. A dejte si také pozor na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna. Na 128. kilometru stojí porouchané osobní vozidlo. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
3: Tolik zprávy a po 19. hodině na Frekvenci 1 s vámi Milan Bílek.
0: A máte-li chuť, tak celé léto, celé prázdniny, tady bude k mání hned několik velmi dobrých koncertů a budou tady taky velcí veteráni OMD. Ano, teprve po druhé v Česku. Tak v jakém termínu, případně kam na ně, přidám k tomu Pandora

0: Jmenují se dodnes OMV Orchestr, Maneuver Cindera Reke. No a chystají další koncert, kdyby náhodou, tak tahle kapela, kterou si teď hrajeme na Frekvenci 1, bude k mání v Praze 22. srpna, to v areálu 7 v Holešovicích. A jak se dívám, support před kapela bude velmi zajímavá. Bude tady skupina Oceán, takže 22. srpen po tom úplně prvním koncertu, který tady byl před pár lety, kapela, která je v neuvěřitelné formě a myslím, že to je takový synthy-popový základ začátku osmdesátek. Nenechte si to jít. Dáme si Kamufláž Texas a Lucie Marie.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Babe Commandment, další velký zásah do dnešního večera, kamufláž, lekce před půl osmou. Tak urodilo se nám na zítřek, jak se dívám na toho 1. července, máme pro vás 21 500. Krásně tady pro vás namazáno, vy jste dnes neuhodli samozřejmě ani v jednom ze čtyř kol, takže když uhodnete poslední slovo Pepi Vrtala, tak získáváte 21,5. To by bylo léto prázdniny, to by bylo jako na přilepšenou, myslím, docela zásadně. Držím vám palce a volejte nám do toho zítřejšího 1. červencového rána, které nás čeká. Už za chvíli je tady Adim s Enrique Iglesias a teď Don't Worry a Leonie.

0: Rádiemus na správném místě a to je frekvence 1,7 minut. Máme po půl osmé, Skútr tady bude. Taky opět a Radeček i takto za to stojí. No a po 13. hodině jsem rád, že tu je vždycky a pravidelně Petr Jablonský v rukávu. Jak se říká, má mnoho osobností a vy si můžete popovídat s kým chcete, s politikem, se známou osobností, se zpěvákem. Tak kdo to byl naposledy? Máme tady jeden výborný telefonát.
1: Dobrý den, tady Petr Jablonský.
2: Dobrý den, tady David.
1: Davide, zdravím. S kým bys jsi rád promluvil?
2: Já bych si promluvil rád s Hurlíkem.
3: Je, Davide, já tě zdravím. Je tady taky Taťulda.
4: Ne, tak já taky zdravím samozřejmě. No, Davidku, tak na co bys ses rád zeptal, že ano?
2: Jaký měl Hurlínek vysvědčený? Co dostal z tělocviku?
3: Z tělocviku byla jediná jednička. To já jsem vohebnej, ale jinak to nestálo za moc vytať.
4: No já teda Hurlínku opravdu to vysvědčení si budeš muset opravit, že jo? Protože jinak dostaneš výprask.
3: No to si neopravím, Taťuldo, protože padělání dokumentů se trestá.
4: Nedělej si legraci, ty. A co David měl vůbec na vysvědčení, no? Davide,
2: Já jsem měl samý jedničky.
4: No, vidíš to? Samý jedničky měl tady David.
3: No, tak to je pěkný šprt. Jsi pěkný šprt, Davide. Davide, jak to děláš? Jak to děláš?
4: No, poraď Hurlínkovi, no, jak se studuje.
2: Já opisuju od kamarádu.
3: No vidíš to, Taťuldo, a já jsem poctivej, já neopisuju.
4: No tak ještě mu ráč ty, Davide, aby ještě opisoval, to by tak bylo.
3: No tak možná bych to aspoň dál, že jo. Učitelka si pořád stěžuje, říkala, že mi to dala s odřenýma ušima ty známky, no. Tak jsem říkal, ale to už máte ty uši docela pěkně zahojený.
4: Nech toho ty... kluku jeden, neposlušná, jsi na legraci tady z kantorů, že jo? Že ke kantorům, Davide, musíme mít co?
3: No co?
2: No, hodný, málo.
4: Musíme mít úctu, že ano?
3: No úctu, no má úcta teda.
4: Tak se loučíme, Davide, měj se.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
6: Ty nejlepší aktuální hity.
5: Největší hity posledních let.
7: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
5: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer. Pavel požádal klempíře o debatu. Česko musí upravit hospodaření s vodou a Menšík postoupil po boji do druhého kola Wimbledonu. Prezident Petr Pavel na dnešním setkání s ministrem kultury Klempířem požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Česko bude muset vzhledem k rychlosti změny klimatu urychlit úpravu způsobu hospodaření s vodou, sdělil hydrolog Adam Vizina z výzkumného ústavu vodohospodářského TG Masaryka. Podle něj lze v budoucnu předpokládat rychlejší střídání extrémů, které budou zahrnovat velká sucha, vlny veder a intenzivní přívalové srážky. Češi přišli opět na chuť na dovolenou vlastním autem. Jde hlavně o prázdninové cesty na Slovensko. Co tam máme nejraději, Frekvenci 1 prozradila Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
6: Na Slovensku čeští turisté nejčastěji vyhledávají horské oblasti za pěší turistikou a čerstvým vzduchem. Zároveň rodiny s dětmi vyhledávají pobyty ve větších hotelových rezortech s akvaparky.
5: Mezi stále nejoblíbenější místa patří Vysoké i Nízké Tatry, Malá a Velká Fatra, Spiš, Lázně na severním a středním Slovensku. Kreml potvrdil, že Rusko jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzínu. Důvodem jsou ukrajinské útoky dronů na ropné rafinerie a infrastrukturu. Ty vedly k zavedení přídělového systému na pohonné hmoty. Prezident Putin o víkendu výjimečně přiznal, že Rusko čelí nedostatku paliva. 15. nasazený Jakub Menšík postoupil ve Wimbledonu do druhého kola. Po více než 3,5 hodinách porazil Tobyho Samuela 5-7, 6-3, 6-3, 3-6 a 7-6.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra nás čekají nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku trochu více, 25 až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 17.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A aktuální informace z hlavních tahů má pro vás na frekvenci 1 Vlaďka.
7: Dejte si pozor na dálnici D5 ve směru do Prahy, kde na 3. kilometru došlo k dopravní nehodě. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně po pojíždě více než hodinu. A z opatrností projíždějte na dálnici D1 na trase Zvyškova na Brno. Na 218. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní vozidlo po dopravní nehodě. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
5: Tolik zprávy a také po 20. hodině na frekvenci 1 s vámi Milan Bílek.
4: Hezký večer vám přeji v úterý poslední červen, tady máme 30. Tak vzpomeneme taky na Vu Farnu, která má za sebou 3 super úspěšné koncerty v Edenu. My si dáme novinku Perpetuum Mobile, ale teď jim je ráj a vedle tebe usíná.

0: Street, co Philadelphia, to bylo hezky do klidu a to byl Bruce Springsteen. Tak pokud chcete, tak bez, myslím, že dobrého fotbalu to dneska nebude, protože nás čeká zápas 16. finále mezi Francií a Švédskem a ten začíná právě dnes ve 23 hodin. Vidět to můžete, jak se dívám na Nova Action a já u toho chci být, aspoň po chvilkách, takhle v rámci vysílání na frekvenci 1. Jinak vítěz tohoto utkání se v osmém finále utkal s Paraguay, která včera po penaltovém rozstřelu sen značně vyřadila Německo. Jinak Francie je favoritem zápasu, prošla základní skupinou i naprosto suverénně bez ztráty bodu, když postupně porazila Senegal, Irák a také Norsko. No a hlavními tahouny, jak známo, jsou Mbappé a Dembele. No a Švédsko to postoupilo ze třetího místa náročné skupiny F se 4 body. No a tým pod vedením Grahama Pottera sází na útočnou dvojici Alexander Isaac a Viktor Gyökeres. Tak 23. hodina proti sobě nástup Francie Švédsko. My si dáme Europe, Natalie Imbruglia a taky Eva Farná, Perpetuum Mobile.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, tady Eva Farna, přeju vám krásné léto s frekvencí 1.

A to byly Hero ve své slavné baladě. Jak se dívám, bez bouřek to dneska nepůjde, a teď aktuálně kolem 8:30 máme schlud bouřek třeba na jihu Čech, u Českých Velenic, a pak je tady takový pás, který se táhne až na Moravu, to znamená u Třebíče, Kuřim, Brno obecně. Tak na sebe dávejte pozor, zejména na silnicích, pokud budete překvapeni nějakou sprškou nebo bouřkou. No a ať vám to nenaruší vaše případné letní prázdninové plány. Za chvíli tým Michel Tello a teď Katy Perry.

Severanka, to byl Paolo Habera tým tady na Frekvenci 1. Já vám samozřejmě přeji harmonický večer, ale trochu neharmonické to právě teď, a to je čerstvá zpráva v pražských Kunraticích. Tam kolem 7 hodiny večer zachvátil požár skladu s oblečením ulici Pramená na jižní hranici se Středočeským krajem. No a na místo vyjíždí hasiči, kteří následně přivolali ještě další posily. Tak budu informovat o tom, jak to vypadá v rámci toho dnešního večera. Honza o 21. hodině přidá další novinky a další informace a zprávy, které nám přinesl ten úplně poslední červnový den, který tady máme. Tak si k tomu zahrajeme. Hej, Max, za chvilku Richard Miller, teď Almost a Luz Capaldi.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Co dal den, s tím přichází právě teď Honza Homolka.
2: Hezký večer. Prezident se ptal na garanci nezávislosti klempíře. Pacienti se u doktorů dostanou k dalším lékům a LeBron James pokračuje v kariéře. Prezident Petr Pavel na dnešním setkání s ministrem kultury Ottou Klempířem požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 000 lékům u praktických lékařů. Jde asi o 8 léčiv v předepisovaných ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr Vojtěch.
3: Rušíme preskripční omezení více než 1000 léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/5 celkového počtu hrazených ambulantních léčiv.
2: Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na 8 různých oblastí. Brněnský dopravní podnik se zapsal do České knihy rekordů. Městem projel nejdelší konvoj identických tramvají, a to 48 Škoda 45T. Jejich nákup dokončil podnik letos zhruba po 4 letech. Délka kolony závisí na rozestupech, nicméně komisaři zaregistrovali délku 2 kilometry. Miroslava Marka z pelhřimovské agentury Dobrý den však potěšil nejen rekord.
4: Mně se na tom líbí to, že vlastně rekord je vedlejší věc, ale tady jde o to, že to jezdí, že to je po Brně a že to je zvýšení nějakého komfortu. A pak ještě ta další záležitost, že vlastně ten život by neměl být jenom ten kolovrátek. Ono by šlo samozřejmě nasadit ty tramvaje a být ticho po pěšině, ale tím, že se udělá takováhle záležitost, která je vidět navenek, a tak najednou to město něčím žije.
2: Podle generálního ředitele podniku Miloše Havránka se tak podařilo dosáhnout určitého milníku v obnově tramvají. V jihoafrických městech se tisíce lidí účastnili protiimigračních demonstrací. Na dnešek totiž radikální skupiny stanovily ultimátum pro migranty, aby opustili zemi. Někde protesty provázelo násilí a rabování a řada cizinců z obavy před útoky Jihoafrickou republiku už dříve opustila. LeBron James bude pokračovat v basketbalové kariéře také další rok. Nebude ale hrát za Lakers. Zámořským médiím to řekl agent 41-leté ikony Rich Paul. James absolvuje už 24. sezónu v NBA.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku trošku víc, 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor, dávejte, v Praze na Sokolovské se stala nehoda tramvaje a osobního auta. Projíždějte opatrně, dávejte pozor a po 21. hodině i dál s vámi na Frekvenci 1 Milan Bílek.
1: Je to tak, my se zaměříme taky na ten první červenec a ten máme zítra, to znamená, tenhle měsíc nám hezky dobíhá. Máme tady posledního června. Nemáte narozeniny náhodou? Pokud ano, na 1. července hezky vám to vyšlo. Sice to má být zítra trochu upršené, ale bude to den prázdninový, letní a my vám taky budeme hrát na přání zítra po 10. Ale já zmíním slavné tváře, mezi nimi třeba Debbie Harry. Více o ní za chvilku, teď Pretenders anebo David Guetta. Gone, gone, gone.
0: Frekvence 1
5: a my

Hell, Stand By You, a to byla vlastně velká legenda Chrissy Hynde a Pretenders tady na Frekvenci 1. Tak za chvilku Lisa Stansfield, tak je Milli Vanilli, no a zítra tady vidím taky velké legendy, které budou slavit narozeniny 1. července, máme zítra, a mezi těmi legendami je Pamela Anderson, známe ji dobře z pobřežní hlídky, Carlos Vémola má zítra svůj den, a pak taky velmi důležitá dáma konce 70. let, zpěvačka slavné kapely Blondie, což byla velmi slavná newyorská kapela. Debbie Harry zítra bude slavit narozeniny. Kromě jiného měla taky jeden solový hit, který byl skvělý. French Kissing in the USA, její solový 80-kový hit. Tak přejeme všechno nejlepší, no a samozřejmě i vám, pokud to zítra máte na 1. července, tak se zmiňte v SMS-ce a my budeme, jak vždycky říkám, k službám mezi 10. a 11. hodinou a rádi zmíníme vás, kteří máte svůj velký den. Tak za chvilku Milli Vanilli, Lisa Stansfield, Terapie, to je Xindlix.

0: Igora Misiu a to byla dvojce Milli Vanilli, která měla docela pohnutou minulost, respektive závěr své kariéry, kdy se přišlo na to, že to jsou spíš tanečníci a nespívali téměř vůbec, ale myslím, že nám to takhle nehodí, protože se to před půl desátou na frekvenci 1 dál hezky poslouchá Aqua Dumbarta, taky Dermot Kennedy už za chviličku, no a teď velké hlavy, míříme do času po 17. hodině a čeho si dneska všimli?
1: Dneska oficiálně začínají letní prázdniny.
2: Velké hlavy frekvence 1.
3: Jednou z nejhranějších letních divadelních hier je...
4: To bude Shakespeare.
3: Bude to Shakespeare a já pomůžem, že je tam středověk, alkohol, mystika a kůzla. Takže je to...
4: Romeo a Julie to není.
3: To není.
5: Je to...
3: Stradovek, alkohol, mystika, kůzla.
4: Svatojanská.
3: No.
6: Noc Svatojanské.
3: To je nejčastější hra cez leto.
4: Tomášku, ty jsi tak šikovnej.
6: To je jako replika?

Rádia večerní frekvence je známy taky kontrolované počasí. Úterní podvečer třeba přinesl jeho Moravy tolik potřebné srážky, ale bohužel taky velmi silné bouřky, které máme teď taky na jihovýchodě Čech. Ale třeba sopulí Blanska lidé dnes hlásili až 5-centimetrové kroupy, takže do akce opět museli hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. No a další bouřková činnost, jak jsem říkal, je právě teď na jihu Moravy a také na jeho východě Čech. Tak dávejte na sebe pozor. U nás v Anestově věci Lian Rimes nebo Alvaro Soler.

0: Thousand Years a to byla Christina Perry s tímto songem často hraná na všech možných oslavách a svatbách. Tak 22. hodina je tady, my jdeme na zprávy.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Pavel požádal Klempíře o debatu. Česko musí upravit hospodaření s vodou a Kinský dostal od Tottenhamu odměnu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel na setkání s ministrem kultury Otto Klempířem požádal o odbornou debatu, věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Česko bude muset vzhledem k rychlosti změny klimatu urychlit úpravu způsobu hospodaření s vodou, sdělil hydrolog Adam Vizina z výzkumného ústavu vodohospodářského TG Masarycha. Podle něj lze v budoucnu předpokládat rychlejší střídání extrémů, které budou zahrnovat velká sucha, vlny veder a intenzivní přívalové srážky. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Poslouží pro obousměrný provoz, zároveň začne budování levého pásu dálnice spojující Chomutov s Prahou. Téměř 7-kilometrový úsek za víc než 1,25 miliardy korun bude celý dokončený a příští rok.
3: Nový dálniční úsek mezi Kutrovicemi na Kladensku a Panenským Týncem na Lounsku vznikne rozšířením silnice první třídy číslo 7. Silničáři mimo jiné vybudují právě 7 mostů, z toho 3 nové přímo na dálnici. Vznikne taky mimoúrovňová křižovatka Hořešovice a 2 protihlukové stěny dohromady dlouhé téměř 2 kilometry. Ředitelství silnic a dálnic teď ve Středočeském kraji staví téměř 17 kilometrů D7. Jde o 3 úseky od mimoúrovňové křižovatky Knovíz k Panenskému Týnci. A to Knovíz, Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice, Panenský Týnec. Všechny by měly být hotové příští rok. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Alkohol přispěje ke 4 až 5 tisícům dopravních nehod, ročně uvedl ředitel dopravní policie Michal Hodboť. Dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří přibližně necelých 6%. Statistiky těchto nehod jsou v posledním desetiletí stabilní. Český fotbalový golman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na webu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. Ten původnímu měl skončit v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou kohoutů.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ve středu nás čekají teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
0: Hezký večer vám přeji, toto je 22. hodině, Chris Norman tady bude s hitem Midnight Lady, takže zaručený návrat do 80. je tady pro vás taky Enigma, teď No Name a prvá, tak příjemné úterý.
1: Frekvence 1
4: a Milan Bílek.

Midnight Lady je velký hit, který zpíval hlas kapely Smokey, který pro něj napsal Dieter Bohlen. Midnight Lady je jeden z těch velkých zásahů let 80. My jsme zmiňovali všechny možné teplotní rekordy a jeden si dopřál taky chorvatský Split. Právě tam dnes padla vůbec nejvyšší teplota od začátku měření 39,5 stupně Celsia. Ten dosavadní rekord 38,6 byl z července 1950, píše AFP s odvoláním na chorvatskou meteorologickou službu. No a když se dívám na Split, na tohle moc hezké město v Chorvatsku, pokud tam náhodou míříte na dovolenou, tak malinko se nám tam vyprší, ale nic vážného a víceméně od čtvrtka dál a dál hezky, slunečno, ideální letní prázdninové počasí. Tak pokud tam náhodou míříte s tím prvním červencem, tak si užijete. A bude to přesně takové, jaké chcete, aby bylo. Už za chvilku Tina Turner, Sting, Fields of Gold, a tohle je hit I Just Might, a to je Bruno Mars.

Nejúspěšnější solový hit zpěvačky Tiny Turner vyšla tahle píseň v květnu roku 1984 a právě o prázdninách 84. roku to byl obrovský hit, jinak píseň nenapsala ona sama samozřejmě, ale dva výborní autoři, Graham Lyle a tady Britton, a než ji nahrála Tina Turner, tak co je zajímavé, skladbu odmítlo hned několik umělců, včetně Cliffa Richarda a Donny Summer, a samotná Tina Turner tenhle hit zpočátku zpívat nechtěla, protože se jí to zdálo příliš popové a ona

0: Na frekvenci 1 teď Cranberries a Linger, jak klidná je tahle muzika, tak neklidný, ale v tom dobrém slova smyslu. Myslím, že bude ten následující víkend, protože je tady festival Beats for Love, kdyby vás náhodou bavila taneční muzika, tak od 1. do 4. července se známý industriální park Dolních Vítkovic v Ostravě trošku promění. No i letos přivítá 10 000 návštěvníků, vlastně nejenom z celého Česka, ale taky ze zahraničí, no a na místě budou hodně velká jména. Vlastně ta největší, co kdy byla, Calvin Harris, který se do Evropy vydává jenom výjimečně, kromě něj na hlavní scéně, třeba Alesso, DJ Charlotte David, případně Marshmallow, anebo DJ Dimitri Vegas. To znamená absolutní DJská špička na festivalu Beats for Love, který začíná právě zítra, 1. července. Tak jestli tam měříte, užijte si to, ať vám vyjde počasí. Za chvilku Unique 2, taky Westlife, anebo Slza bouře.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Pavel se ptal na garanci nezávislosti klempíře. Pacienti se u doktorů dostanou k dalším lékům a SPD chce, aby Zelenský přišel o vyznamenání. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel na setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 000 lékům u praktických lékařů. Jde asi o 8 léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
6: Rušíme preskripční omezení více než 1000 léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/8 celkového počtu hrazených ambulantních léčiv.
5: Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na 8 různých oblastí. Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie chce, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, Řád Bílého lva. Předseda strany PROS poslaneckého klubu SPD Jindřich Reichl řekl, že by se tak mělo stát po vzoru Polska.
7: Návrh poslaneckého klubu SPD, který předneseme na koaliční radu, aby poslanecká sněmovna navrhla prezidentovi republiky odebrat Řád Bílého lva Volodymyru Zelenskému. Samozřejmě navazujeme na stejný krok, který učinilo Polsko. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému Řád Bílé orlice, a to z toho důvodu, že pojmenoval jednu ze svých vojenských jednotek hrdinové UPA.
5: Mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga uvedl, že ústava ani zákon nesvěřují hlavě státu pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Za velmi špatné pro Spojené státy prezident Donald Trump označil krok nejvyššího soudu Spojených států. Ten rozhodl o zachování platnosti automatického udělování občanství dětem narozeným na americkém území. Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Tu porazila 6-3 a 6-4. 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6 a 6-2.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Ve středu nás čeká v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude tepleji 25 až 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.
8: Hezký večer vám přeji po 23. Tak máme po úplňku, máme to taky bouřkové, hlavně na Moravě a na jeho východě Čech. Tak mějte klidný večer, já vám posílám Michael Oldfielda, bude Brian Adams a teď Znamení a divoký den.
0: Frekvence 1
1: a my

0: Moonlight Shadow, to bylo zpátky do 80. a My Coldfield na Frekvenci 1. Co je nového u nás na Instagramu? Samozřejmě my prázdniny nemáme a budeme se i tam o vás dobře starat. Máte-li chuť? Zazpomínejte si třeba na jeden z rozhovorů Honzy Krause a Blondýna. Honza Kraus taky zazpomínal na natáčení seriálu Stříbrná pila. Dejte si to v jednom z aktuálních a nových příspěvků na Instagramu. Za chvilku Alphaville Roxette, teď UDG, odlétáš.
1: Na pláži v písku leželo srdce,

0: Všechno je v pořádku a opět Radeček spolu s námi budou už příští středu na úplně prvním radiokempu v Radhošti. Tak kdyby náhodou, udělejte si čas, a kdyby to neklaplo, tak pro vás budeme také příští středu od 19. do 20. hodiny koncert, který uslyšíte i vy, kteří jste na F1. Za chvilku byla v teď Pink, Just Give Me a Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

Plamen, to byla Kateřina Marie Tichá. Zítra se na vás těším opět po 18. hodině v prvním červencovém večeru, takže startujeme po 18. Dobrou noc až do rána. Dáme si třeba Depeche Mode a teď si a Chandelier.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel požádal klempíře o debatu. Česko musí upravit hospodaření s vodou a Kinský dostal od Tottenhamu odměnu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel na setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu, věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministr se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Česko bude muset vzhledem k rychlosti změny klimatu urychlit úpravu způsobu hospodaření s vodou, sdělil hydrolog Adam Vizina z výzkumného ústavu vodohospodářského TG Masarycha. Podle něj lze v budoucnu předpokládat rychlejší střídání extrémů, které budou zahrnovat velká sucha, vlny veder a intenzivní přívalové srážky. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Poslouží pro obousměrný provoz. Zároveň začne budování levého pásu dálnice spojující Chomutov s Prahou. Téměř 7-kilometrový úsek za víc než 1,25 miliardy korun bude celý dokončený a příští rok.
2: Nový dálniční úsek mezi Kutrovicemi na Kladensku a Panenským Týncem na Lounsku vznikne rozšířením silnice první třídy číslo 7. Silničáři mimo jiné vybudují právě 7 mostů, z toho 3 nové přímo na dálnici. Vznikne taky mimoúrovňová křižovatka Hořešovice a 2 protihlukové stěny dohromady dlouhé téměř 2 kilometry. Ředitelství silnice dálnic teď ve Středočeském kraji staví téměř 17 kilometrů D7. Jde o 3 úseky od mimoúrovňové křižovatky Knovís k Panenskému Týnci. A to Knovís, Slaný, Slaný Kutrovice a Kutrovice, Panenský Týnec. Všechny by měly být hotové příští rok. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Alkohol přispěje ke 4 až 5 tisícům dopravních nehod ročně, uvedl ředitel dopravní policie Michal Hodboť. Dopravní nehody spojené s konzumací alkoholu tvoří přibližně necelých 6%. Statistiky těchto nehod jsou v posledním desetiletí stabilní. Český fotbalový golman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na webu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. Ten původnímu měl skončit v roce 2031. V případě očekávaného letního odchodu Itala Vicaria by měl být Kinský brankářskou jedničkou Kohoutů.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu nás čekají teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 a v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího. Je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi. Já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel se ptal na garanci nezávislosti klempíře. Pacienti se u doktorů dostanou k dalším lékům a SPD chce, aby Zelenský přišel o vyznamenání. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel na setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministra se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 000 lékům u praktických lékařů. Jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Na tiskové konferenci k vyhlášce o předepisování léčiv to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Rušíme preskripční omezení u více než 1000 léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba 1/8 celkového počtu hrazených ambulantních léčiv.
1: Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na 8 různých oblastí. Vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie chce, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, Řád Bílého lva. Předseda strany PROS poslaneckého klubu SPD Jindřich Reichl řekl, že by se tak mělo stát po vzoru Polska.
3: Návrh poslaneckého klubu SPD, který předneseme na koaliční radu, aby poslanecká sněmovna navrhla prezidentovi republiky odebrat Řád Bílého lva Volodymyru Zelenskému. Samozřejmě navazujeme na stejný krok, který učinilo Polsko. Polský prezident Karol Navrocký se rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Zelenskému Řád Bílé orlice, a to z toho důvodu, že pojmenoval jednu ze svých vojenských jednotek hrdinové UPA.
1: Mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga uvedl, že ústava ani zákony nesvěřují hlavě státu pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Za velmi špatné pro Spojené státy prezident Donald Trump označil krok nejvyššího soudu Spojených států. Ten rozhodl o zachování platnosti automatického udělování občanství dětem narozeným na americkém území. Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Tu porazila 6-3 a 6-4. 21. Bousková zdolala Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6 a 6-2.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu nás čeká v Čechách 20 až 25 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude tepleji 25 až 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: zábavy na Frekvenci 1?
1: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
0: Takhle to umí glosovat jen velkého.
2: Já myslím jako cukr.
3: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel požádal Klempíře o debatu. Česko musí upravit hospodaření s vodou a Kinský dostal od Tottenhamu odměnu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel na setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu, věnující se důvodům změn ve financování České televize a Českého rozhlasu a jejich efektům. Ministr se ptal také na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Česko bude muset vzhledem k rychlosti změny klimatu urychlit úpravu způsobu hospodaření s vodou, sdělil hydrolog Adam Vizina z výzkumného ústavu vodohospodářského TG Masarycha. Podle něj lze v budoucnu předpokládat rychlejší střídání extrémů, které budou zahrnovat velká sucha, vlny veder a intenzivní přívalové srážky. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Poslouží pro obousměrný provoz, zároveň začne budování levého pásu dálnice spojující Chomutov s Prahou. Téměř 7-kilometrový úsek za víc než 1,25 miliardy korun bude celý dokončený a příští rok.
2: Nový dálniční úsek mezi Kutrovicemi na Kladensku a Panenským Týncem na Lounsku vznikne rozšířením silnice první třídy číslo 7. Silničáři mimo jiné vybudují právě 7 mostů, z toho 3 nové přímo na dálnici. Vznikne taky mimoúrovňová křižovatka Hořešovice a 2 protihlukové stěny.